0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
2: Salonky.
3: Ne. Čistota je pro nás úplný základ.
2: Úklid.
3: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
2: Ha, kuchař.
3: Správně.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
4: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
0: Navádění letadel?
1: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
0: Technik ve věži?
1: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
0: Elektrikář?
1: Jo, přesně tak.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Tohle je Klasik Praha. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Krásný dobrý den, naši milí posluchači Rádia Klasik Praha. Týden zase pokročil a máme tu další díl pořadu Na osobní notu, kdy vás zdraví Mirka Časarová. Můj dnešní host je vlastně moje kolegyně v mnoha směrech. Kolegyně za studií, ve zpěvu i v moderování. Její profesní dráha je dost divoká. Původně vystudovala ekonomii na VŠE a operní zpěv na konzervatoři a na Manhattan School of Music v New Yorku. Tam také žila přes 10 let, zpívala tam, moderovala, po nocích občas nalévala drinky v drsňáckém Harlemu. Pak ale zvolili Donalda Trumpa a ona se vrátila do Česka. Po návratu moderovala zpravodajské epicentrum na Blesk.cz a od května 2025 vede rozhovory v Prostoru X. Pavlína Horáková, Pavlíno, vítej.
5: Ahoj, děkuji moc za pozvání.
4: Prosím tě, jak se to stane, že od pěveckého snu dojdeš obloukem k politickým debatám?
5: To jako, kdyby si mi řekla v té Americe, když jsem byla strašně jako smutná z toho, že musím odejít, protože ono je to jako psychicky docela náročný, když ty tam žiješ opravdu přes 10 let, vytvoří si silný vazby a najednou někdo, kdo tě nezná, řekne, že pro tu zemi nejsi jako dost dobrá, tak je to vlastně jako těžký se s tím trošku vyrovnat a já jsem teda kolem sebe... Já jsem odjížděla kopající, křičící, naštvaná, nechtěla jsem vůbec jako odjíždět. Moji kamarádi americký to považovali za strašnou jako nespravedlnost. Mm-hmm. Protože proč člověk, který tam žije, platí daně, chová se slušně, dělá koncerty, přináší radost, vlastně by se dalo říct, aspoň se snažila, tak vlastně proč musí odjet, jo? A teď všichni říkali, tak co bude v té České republice dělat? A já jsem říkala, no, to vůbec nevím. A čekalo se, protože mám studované to VŠE, jak si říkala, takže bych teda konečně sedla a začala teda být nějaká manažerka. Jenže co já si z toho pamatovala, marketing se změnil, Mandel Flemingův model už ani nevím, co je. Pardon, omlouvám se profesorovi.
4: To existuje něco?
5: No právě, takže se mě na to moc ani neptej. A vlastně se si říká, no co já budu dělat. A já jsem v té Americe, když jsem zpívala, tak jsem vlastně u toho často moderovala, protože jednak České kulturní centrum mě poprosilo dělat pravidelně vánoční koncert, který já jsem si říkala, tak když uděláme koncert, tak já chci vysvětlit ty naše tradice. Protože ty Američané, když zjistili, že my si jako koupíme kapra, který ho živýho dáme do vany, říkáme mu Pepa a pak ho sníme k večeři, tak to moc nechápali. Takže my jsme udělali prostě sérii těch vánočních koncertů, kde já jsem si napsala scénář a vlastně jsem zjistila, že mi to strašně baví. A pak, když jsem dělala koncerty klasické hudby, normálně jenom takové jako série písní, tak jsem zjistila, že je super, když jim vysvětlím, jako kdo to třeba napsal, kdo ten člověk byl, co ho k tomu vedlo. Že ten Dvořák, když napsal milostné písně, tak prostě vlastně chtěl možná jenom poslat SMSku, pojď prostě pustíme si Netflix and chill, by mohl napsat, jo. A v dnešní době, ale on tu možnost neměl, tak napsal prostě 8 milostných písní, jo. A bohužel mu to nevyšlo, to obě víme.
4: Jasně, ano.
5: Ale prostě vlastně se mi líbilo, že ti lidé potom tomu poslouchají tu hudbu úplně jinak a to mě bavilo a zjistila jsem, že mě baví ta kombinace. A tak když jsem přiletěla, tak si doteď pamatuju, že se mě taťka úplně na první jako procházce, jsme šli po Letný, byla tma, on říká, co budeš dělat? Říkám, tati, já bych chtěla moderovat, já bych chtěla jako mít podcast nebo něco a tehdy tady podcasty moc nebyly vlastně, protože to je jako to už je vlastně teď 6-7 let, ani nevím, teď se nejsem jistá. A vlastně se to teprve rozjíždělo a já jsem říkala, já bych chtěla mít podcast nebo nějaký pořad, kde bych jako se bavila s lidma a třeba by to mohlo mít i nějaký vliv, to by mě jako bavilo, že by to bylo jako důležitý, že by to nebylo jenom jako krafání prostě a tak. A on říkal, no to jsem zvědavý, jak ty to jako zvládneš tohleto, jak to chceš zrealizovat.
4: Počkej, a promiň, a kde byla ta zpěvačka? Ta motivace pěvecká, ta už úplně se ztratila po tom návratu?
5: To je vlastně nestratila, ale já jsem se sešla právě právě se svýma spolužečkama z konzervatoře a vlastně to jsem chtěla, jako řekla jsem si, já si chci zpívat, nechci, aby to bylo ta primární obživa, nechtěla jsem ten tlak na sebe vyvíjet v tom zpěvu a v té Americe jsem se hodně vyzkoušela, ono to je, a ty to sama víš, jako tam je hrozně častý ne, aby mohlo pak přijít to jedno ano.
6: Ano.
5: A to je strašně těžký psychicky. Do toho, já jsem byla člověk, který jako měl ten hlas. Nevím, ty profesoři, a hlavně v Americe, mi říkali, že je výjimečný, byl dramatický hlas, ty taky víš, jaký to je mít dramatický hlas, je to prostě složitější, než když je to jakoby menší lirický typ hlasu a vlastně stačilo jenom nějaký kaštíček, rýmečka, hned to měnilo barvu a teď ty stresy a vlastně já si pamatuju, jak jsem byla s kamarádem na kafi, Ondřej Socha, zdravíme. A prostě si pamatuju, jak sedíme naproti sobě a jak se bavíme o měkkém patře prostě a o nosohltanech a jak mu to tam zní. A teď se o tom, a já se říkám, já už tohle nechci, jako mi to přijde prostě moc, já chci jako žít normální život, dát si víno. A někomu to, někdo může a nevadí mu to, může pít víno, může pít kafe, může to, ale já jsem furt musela, tohle nemůžu, protože reflux, tohle nemůžu. Pozor, zítra zpívám, nemůžu se s váma potkat, že se ukřiknu. Mě to vlastně jako vadilo a chtěla jsem, aby mi ten zpěv zase jako byl spíš jako pro radost. A udělala jsem si tady pár coachingů s klavíristama, sešla jsem se prostě s těma spolužečkama, zjistila jsem, že ten životní styl, který oni si jako nastavili, takže asi ne, já ho takhle úplně nechci, jo? Že bych se honila učením v Lidušce, mezi tím se snažila dojet někam do Ostravy, do Budějovic na představení. Do toho samozřejmě já neměla ty kontakty, takže pro mě by to opravdu znamenala práce jako od začátku, protože moje kontakty byly v New Yorku. Mm-hmm. A říkala jsem si, mě spíš asi bude sedět jako koncertní činnost, občas si udělat koncert pro radost a uvidíme. A to jsem si jako myslela, jenže pak přišel covid.
6: A všechno bylo jinak.
5: A vlastně jako, já jsem byla otevřená čemukoliv tehdy, ale měli jsme třídní sraz. A my máme takovou tradici u naší jako z Gimplu prostě, to je jako, musím říct, prosím vás, nedělejte tyhle ty tradice, jako jo. Když si jako stoupneš kolem toho, každý si stoupne a teď jako ukazuje ty fotky na té prezentaci a říká, toto jsou moje krásné tři děti, jsem právě teď CEO velké firmy, já jsem velmi spokojený, vrátili jsme se z Malediv, tohle je fotografie z dovolené, tohle je moje krásná žena a jsme všichni strašně šťastní, tohle je pes, já nevím, žofik. A teď jsem si musela stoupnout já, že jo? A říkám, tak já nemám děti, nemám manžela, jsem teď nezaměstnaná a vykupli mě z Ameriky. A hledám práci a chtěla bych pracovat v médiích, tak kdybyste o něčem věděli, já totiž nemám žádný kontakty v České republice, tak dejte vědět.
6: Tak to je hustý.
5: A tohle jsem tam odprezentovala. A teď můj spolužák Petr Bartoníček, tak opravdu musím říct, že je jako neuvěřitelný, který jako doteďka vlastně nerozumím tomu, co ho jako oslovilo, že mi musí jako pomáhat. Protože ona nejenom, že mi řekla, hele, tak pojď dělat do Blesku. A já, no tak tam nejdu, to nečtu. Co? Blesk. A on, ne, já jsem tam pracoval, dělal jsem tam ve sportu a dneska prostě má firmu, která jako, vlastně neříká headhunting, říká scouting, tak vlastně dělá scouting jako sportovců, fotbalistů, takže spojil svoji vášeň s tím, v čem byl dobrý, taky studoval VŠE, ale k tomu vždycky byl sportovec a je velmi úspěšný. A on říká, hele, tak běž do toho Blesku, děláš si kontakty a pak budeš zpívat. A já, no tak jo, tak... No, vidíme prostě. No a nechala jsem to být, byl třídní stráz, pilo se, brala jsem to jako nějakou konverzaci, no on mi za tři dny volá. Co děláš? Píšu si životopis, přestaň, kup si Blesk a přijď za mnou na Hloubětín. Říká, já nikam nejedu. A on, dělej prostě, kup si ho. Tak já jsem si koupala ten Blesk v tom metru. Jsem tam s tím jela, teď se trošku jako pardon, styděla, no, tak ale i lidi, kteří v Blesku pracují a já tam nakonec pak pracovala, můžu prozradit asi, tak my víme přesně, jak to je. A prostě jsem tam za ním přijela, on říká, prosím tě, tak tohle není nadpis, je to titulek, to tmavý pod tím se jmenuje Perex. A takhle se píšou ty články. Tak domluvil jsem ti schůzku prostě se šéfredaktorkou jako celebritního oddělení, on se to jmenuje jinak, teď se nemůžu vzpomenout, ale každopádně, co se zabývá jako showbizem. Mm-hmm. A já, ježišmarja, tak jsem tam přišla na ten pohovor, vlastně jsme si docela padli do noty, bylo to velmi sympatický. A já říkám, ale já jsem jako životě nenapsala článek, já jako možná mám trošku moderovat a ve slohovkách mi to docela šlo. Moje sestra se slohovkou vyhrála soutěž o nejlepší jako slohovou práci a získala setkání se Stanislavem Rudolfem za mojí slohovkou, která se jmenovala Můj krb. Doteď to prostě závidím, že ona jeho knížky nečetla a já jo, ale to je život jako... To jsem odbočila, pardon. Ale jenom vlastně si to sedlo a oni mi jenom říkali, hele, napiš nám nějaký jako článek, prostě, aby jsme věděli, že teda umíš česky. A já jsem napsala ten článek a ten Petr mi ho přepracoval. A doteď si to pamatuju, protože říkal, hele, ty musíš být prostě víc bulvární, jako jo. A přepracoval mi titulek, kdy zase já tady skoro 11 let nežila, takže psát článek o nějakých celebritách, to jako nešlo. Tak jsem si našla, jsem si tam jakoby, že něco se dělalo s Gotem a se zpěvákem Drobným. A tak jsem napsala nějaký titulek a ten můj kámoš mi to přepsal a říkal, to musí být Karel Gott, dvojtečka, chce se mi z něj zvracet. A jo, no to je strašný. Tak jsem jim to poslala a napsala jsem k tomu strašně dlouhý mail, jako o tom, proč jsem to takhle napsala a že to není můj styl, ale že si myslím, že to teda sedí tomu jejich stylu a já už nevím, co jsem napsala. Nicméně mi volali a řekli, že ten článek byl jako opravdu, že to bylo moc, ale hrozně se jim líbil ten můj mail. A to mě bylo sympatický a vlastně na základě toho jsem tam začala pracovat, ale po půl roce jsem zjistila, že tohle není můj svět, že já když jdu na ten večírek nebo nějakou tu premiéru, tak mě zajímá, o čem ta divadelní hra je. A ne, kdo tam je na té premiéře a s kým chodí, protože jsem ani nevěděla, kdo je kdo. Jsem vždycky na Google rychle hledala. A tím vlastně jsem dala výpověď, ale nakonec to dopadlo ještě úplně jinak.
7: Výborně. Pavli, jenom potřebuju vlastně zjistit, jak tě mám zastavit vždycky.
5: Ale,
7: protože si rádi bychom si také pustili nějaké písně, které ty si vybrala. A mám trošku problém, protože je to, ty jsi takový Wagner, ty jsi takový Richard Wagner v moderátorské sukni. Protože to je prostě nepřetržitý to k hudby.
5: Ježíš, promiň, já ti musím dát prostor taky.
7: Vůbec, ano, prosím, dej mi prostor a já ohlásím první skladbu, ano, která bude dneska možná poslední.
5: Ne.
7: Ty jsi vybrala fantastickou hudbu, já už jsem ti říkala před rozhovorem, že první tři písničky, jako kdybych vybrala já sama. Takže máme tu árii Thy Hand, Belinda, When I Am Late od Henryho Purcella z opery Dido a Eneas a zpívá Jesse Norman.

0: Na Radio Klasik Praha jsme poslouchali božský hlas Jesse Norman v árii z opery Dido a Aeneas Henryho Purcella. Můj dnešní host má také nádherný altový sametový hlas, ale zpívat jí tak často teď asi neuslyšíme, ale je skvělou moderátorkou a vede rozhovory v Prostoru X. Pavlína Horáková. Pavlíno, my jsme teda teď skončili v Blesku, nebo jsi v Blesku, a tam pak vedla přímo cesta do Prostoru X, nebo ještě bylo něco mezi tím?
1: Ne, ono právě, že já dala výpověď a najednou mi volala kamarádka Anička Schmidtmajerová, která je

0: že si vyzkouším práci s tím aerial hoop, se to jmenuje, vlastně to je takový ten kruh, v kterém vás vytáhnou do vršku, do výšky, a vy tam se snažíte předvádět něco. Máte z toho teda velký modřiny, velký respekt k lidem, který tohle to dělají.
1: Jak jste trénovala?
0: No, trénovala jsem to, zaplatila jsem se normálně hodiny s trenérkou, chodila jsem i na jatka, no ale tím, že se pomalečku už blížil ten covid, tak vlastně divadla se zavřela.
1: Vždyť, kdyby někdo jenom nevěděl, jatka jsou kulturní scéna, neporáží se tam zvířata.
0: Ano, když já jsem občas se připadala jako poražené zvíře po tom tréninku, musím říct. Jako opravdu ty modřiny jsou s tou brutální, ale každopádně tím, že přišel covid, tak se zavřely divadla a zavřely se na déle, nevím už, jak to přesně bylo, ale každopádně Anička zvládla odrodit a vrátit se vlastně do toho představení. A já jsem v té době ještě paralelně měla dělat ještě nějakou jinou práci, nějakou mluvčí prostě někde pro startupovou organizaci, firmu. Nicméně to se taky covidem změnilo a do toho přišel kolega v tom Blesku, kdy já byla ve výpovědní lhůtě, a říká, tak já jsem byl odejít prostě z pořadu Epicentrum. A já jsem si od začátku, když jsem vešla do Blesku, tak jsem si říkala, to by mě bavilo, protože to byl pořad, který byl bez součástí zpravodajství, chodili tam experti, chodili tam politici a bavili se o tom, co zrovna teď hýbalo Českem. A tak jsem se ho zeptala, jestli by mu nevadilo, že bych se zeptala toho šéfa, jestli někoho má, jestli bych to mohla dělat já. A tak jsem tehdy napsala, ta holka v tričku Rolling Stones, co sedí tady kousek od vás, Pavlína, by měla velký zájem o tuhletu práci. A tehdy Honza Kal byl šéf tohohle oddělení. Tak mi dal šanci, i když jsem neměla zkušenosti s moderováním před kamerou, ale asi jsem ho nějak ukecala. A vlastně potom jsem možná i 5 let, to bych taky si možná mohla zjistit, jak to dlouho trvalo, moderovala pořád Epicentrum na Blesku.
1: Aha.
0: A bylo to opravdu jako škola neuvěřitelná, strašně moc jsem se tam naučila. Po 5 letech jsem si prostě říkala, tak já už chci změnu a chtěla jsem prostě trošku něco jiného, kde já víc jako souzním možná i s tou značkou. A prostě jsem se tam naučila, co bylo potřeba, a oslovila jsem právě šéfredaktora z Reflexu, kde jsem si všimla, že v prostoru X po Čestmírovi, který odešel, tak tam jako dlouho není žádná jednotná tvář, že se tam jako furt někdo střídá. A ukázalo se, že vlastně Martin Bartkovský, šéfredaktor Reflexu, i já jsme se na sebe dlouhodobě mysleli na tuhletu pozici, on mě nechtěl z toho Blesku jako tahat, protože mu to přišlo nekolegiální. A já jsem to taky nevyslovila. No. Takže tím, že jsme se takhle potkali, tak teď musím říct, že dělám práci, kterou prostě úplně zbožňuju. A mám pocit, že se tam úplně, že jsem to já prostě, že mi tam nikdo jako neříká, jak to mám dělat, protože si prostě myslí to, jak to dělám, já je dobrý, a to se málo kdy jako
1: to
0: málo kdy se to vidí.
1: To mě tady řekla v minulém rozhovoru zpěvačka Eva Kolková. Člověk má být tam, kde ho chtějí. A to je prostě skvělý.
0: To je strašná pravda.
1: To je strašná pravda. Pak se spousta věcí tím vyřeší a je všecko hned lepší. Pojďme opět k hudbě. Máme tu Antonína Dvořáka, už jsme o něm dneska hovořili, a je tu Magdalena Kožená a píseň V tak mnohém srdci mrtvo jest.

0: Na Radio Klasik Praha dozněla píseň V tak mnohém srdci mrtvojest, jedna z takzvaných písní milostných, které napsal Antonín Dvořák. Na klavír hrál Graham Johnson a zpívala mezzosopranistka Magdalena Kožena. A jedna mezzosopranistka, téměř altistka.
1: Mezzosopranistka
0: spíše dobře, sedí se mnou ve studiu. Je tu Pavlína Horáková, moderátorka podcastu Prostor X. Pavlí, my jsme tady teď, Prostor X. Vybíráš si sama hosty, máte nějakou dramaturgii. Jaké je vlastně hlavní motto tohodle pořadu?
1: Prostor X už podle toho názvu chce dát jakoby prostor těm lidem. Takže to není jakoby klasická hard talk, kde ty lidi mají být nějakým způsobem hodně korigovaní nebo konfrontováni, ale na druhou stranu, když tam někdo říká hlouposti, tak jsem vždycky ráda připravená fakty to usměrnit. Takže někdy mi lidi píšou, že jsem tvrdá. Já si myslím, že nejsem, ale jestli to tak působí, tak možná je to i dobře, protože jakoby já chci dát prostor tomu člověku, aby nám teda opravdu vysvětlil, jak to vnímá a viděl v momentě, kdy říká něco, co zkrátka není pravda a nejsou to dojmy, ale jsou to opravdu jako faktické věci, tak ráda to zastavím a dám tomu nějaký rámec.
0: A to pro tebe ale znamená asi docela velké přípravy, ne?
1: Znamená a musím říct, že poslední době nad tím strašně přemýšlím a vždycky se o tom bavíme právě s naším šéfredaktorem, protože on umí strašně dobře improvizovat a když on něco moderuje, tak je schopen tam opravdu přijít bez nějaké velké přípravy a opravdu to působí velmi dobře. A já jsem se teď dostala do bodu. Já jsem vždycky byla člověk, že na vysoké škole i jsem šla na ty zkoušky jako lehce nepřipravená, protože jsem měla velkou jako improvizační, řekněme, složku toho, jak jsem vystupovala. A teď poslední době mi přijde, že jsem se tak začala strašně připravovat, že si už nevěřím té improvizační složce. A je to něco, co, nad čím teď hodně přemýšlím. Na druhou stranu, teď v posledních rozhovorech, které jsem měla, tak vlastně jsem ten scénář, který jsem si dlouze připravovala, vlastně odhodila po druhé otázce. Ale stejně já vždycky říkám, že to je jako, když si připravím takový jako raut, kde mám všechny ty možnosti, a když potom se člověku zasekne mozek nebo neví kudy kam, tak aspoň ví kam šáhnout, co z toho jakoby použít. Ale ty přípravy, obzvlášť když jsou to složitá témata, když se jedná o politiku, o ekonomii, tak ty jsou dlouhé a snažím se vždycky do toho ponořit, protože nemám ráda, když jako bych působila hloupě, to by mě hrozně mrzelo.
0: Ty bych taky vůbec nedávala a strašně tě obdivuju, protože tam býváš strašně chytrý lidi a já bych měla jakoby ten mindrák před nima, že je to něco, na co nemám. Jak tohle zvládáš?
1: Ono se, ty se trošku otupíš tím, že si přesně pamatuju, že jsem měla třeba prvního ministra, tak jsem z toho byla úplně na nervy a prostě přišlo mi jako, že nevím, že tam mám líbat ten koberče, po kterým on jde. Na druhou stranu, ty si tak za prvý u politiku si uvědomí, že to jsou lidi, kteří ale platíme my, platíme z daní a oni jsou naši zaměstnanci, když to řeknu úplně hloupě. Takže já třeba kolikrát zjistím, že mám mnohem větší respekt a mnohem větší nervy z někoho, koho já osobnostně uznávám, o kom si myslím, že prostě to, co dělá, tak dělá na vysoké úrovni. Teď mě napadá jeden z posledních rozhovorů Daniel Stach, prostě tak tam já si myslím, že to je absolutní jednička v moderaci, takže tam jsem určitě respekt k němu měla velký. Na druhou stranu on je hrozně skromný člověk, který přesně má takovou tu mantru, jako vím, že nic nevím a pochybuji tady jsem. Doufám, že teď komu nedávám dopustit něco, co by on sám nikdy o sobě neřekl, ale já jsem ho takhle vnímala a tihle lidé jsou mi strašně sympatický a dokážu se na ně jako napojit a myslím si, že o tom to potom je. A to teď zjišťuju v těch posledních měsících, kdy si jako povoluju víc a víc být v tom rozhovoru sama sebou a zjišťuju, že, a možná je to i z toho zpěvu, že prostě my se jako zpěváci, zpěvačky musíme umět na ty lidi trošku napojit. A to se děje v tom studiu a ti lidé mi potom vlastně v tom studiu kolikrát řeknou toho víc, než původně plánovali, což je nebezpečné, ale prosím vás, říkejte to, dělejte to dál, já se toho strašně vážím. A celkově se tam vytvoří taková jako intimní, zvláštní atmosféra a vlastně najednou jako ty zjistíš, že ten člověk má prostě práci, kterou dělá extrémně dobře, ale vlastně to úplně stejný člověk, který, já nevím, se potí, když je nervózní, který potřebuje občas na záchod.
0: Jasně, jasně. Dalo by se zobecnit nějaký typ hosta, který tobě vyhovuje a kterého máš ráda a s kým si tam ráda povídáš?
1: Asi celkově, když ten člověk je otevřený a nebojí se prostě mluvit i o složitých tématech. Samozřejmě, když je to host, který je ukecaný, tak je to fajn. Když je to host,
0: mluv mi o tom dneska.
1: Ano, my jsme tady dvě ukecaný a já jsem horší, já to vím. Ale tak pro mě je to výjimečný, že můžu já povídat, že jo? Tak já si to užívám.
0: Prostě. To je skvělé.
1: Ale prostě asi je to pro mě opravdu ta otevřenost, je ta nejdůležitější vlastnost toho dobrého hosta.
0: Pojďme opět k hudbě a je tu píseň, která je prostě andělská. Zuzana Navarová.

víno, co s nocí se měnívá na líh. Snad nad ránem na dně se dostává.

0: Na Rádiu Klasik Praha v pořadu Na osobní notu dozněla píseň Andělská a s ní tedy Zuzana Navarová. Se mnou ve studiu sedí Pavlína Horáková, což je převážně moderátorka Prostoru X. Pavlí, měla jsi tam někoho, koho jsi se vlastně jakoby až bála, nebo se třeba nechtěla pozvat? Říkala jsi, z takovýhleho člověka já tady nechci. Ale pak to bylo dobrý?
1: Yeah.
0: Nemusíš být konkrétní, no. Klidně můžeš být jenom jako obecně, ale protože mně se to párkrát stalo. A to vlastně souvisí s mojí otázkou, ty si zveš hosty sama za sebe, nebo máte nějakou dramaturgickou radu, která
1: jo, vidíš,
0: vybírá?
1: To jsem ti nezodpověděla předtím. Vybírám z ty hosty já, ale je to tak, že když jsou tam nějaké jako hranice, které já trošku cítím a vím je, máme daný s šéfredaktorem a když se nejsem jistá, jestli to je host, který se k nám hodí, tak to konzultuju s Martinem, ale ještě se nestalo, že by mi zakázal někoho. Jo? Mm-hmm. Spíš se jenom o tom bavíme a většinou, když se nejsem jistá, říkám si spíš ne, tak to vidíme oba dva stejně. Mm-hmm. Ale co se týká toho, jestli jsem si tam někdy zvala někoho, koho jsem nechtěla, to asi úplně ne, protože mě vlastně zajímá i ten člověk, který možná v tom veřejném prostoru může působit negativně, tak já jsem prostě zvědavá na to, proč tak působí, jak to má. A vlastně velmi často jsem mile překvapená a čím déle tuhletu práci dělám, tak tím víc si uvědomuji, ten svět opravdu není černobílý. A opravdu nikdo není čistě špatný nebo dobrý. Každý máme prostě nějaké části toho nebo jednoho nebo druhého spektra a někdy prostě se na ty věci díváme bez kontextu a zjednodušujeme. Prostě konec konců ta doba, sociální sítě, všechno nás k tomu tlačí. A já si víc a víc uvědomuji, že možná naší prací lidí, kteří v tom veřejném prostoru nějakým způsobem jsme, by mělo být se snažit ten kontext opravdu zachycovat a vysvětlovat.
0: To je skvělá myšlenka, je to tak, protože člověk nedělá nic jen tak, ale vždycky zatím něco je a přijít na to vlastně, to je super. Jsou nějaká témata, o kterých se vyloženě ráda bavíš?
1: Já si zjišťuju, že a samozřejmě to asi souvisí s tím, že jsem zpěvačka, pořád jako v srdci jsem, tak prostě mě baví jako muzikanti a baví mě zpěváci, muzikanti, zpěvačky, muzikantky. Prostě každopádně kreativní lidi, tam já úplně, včera jsme dělali rozhovor, on to vyjde až jakoby příští týden, já nevím, kdy vyjdeme my, tak bohu, jak to bude časově, nicméně byl u nás Angelo Kelly, já nevím, jestli si pamatáš Kelly Family.
0: No jasně.
1: No tak Angelo Kelly, prostě nejmladší člen Kelly Family, byl u mě ve studiu.
0: Ten, jak zpíval to. Sometimes
1: ano, I wish I was an angel. Ano, to jsou poprvé. Ano, jsme opravdu zpěvačky, věřte nebo ne. A on hlavně složil ve 12 letech jako jejich největší hit, což bylo I can't stop myself, I can't.
0: Jo, ano.
1: I'm going crazy. A teď ta jeho pokora. A to, jak on hovořil, vlastně protože v té Kelly Family jako to bylo asi náročný, přece jenom 13 dětí, nebo kolik jich bylo celkem, tak prostě to bylo asi šílený, ale on o tom mluvil velmi otevřeně, mluvil i o svém vztahu k alkoholu a tak. A vlastně vidět ho jako člověka, který je kreativní, pokorný a zároveň velmi otevřený, to prostě pro mě, já jsem vyšla z toho studia a kolegyně mi říká, že se to úplně září, to je vidět, že tě to baví, protože prostě tyhle ty lidi, kteří používají svoji kreativitu k tomu, že přináší radost jako ostatním lidem, to je něco, co mě zajímá, zajímá mě, jak to dělají, proč to dělají.
0: A prosím tě, kde se tady vzal?
1: No on bude mít koncert v listopadu tady v Praze, takže jasný. Ty tady měla jakoby
0: kolik
1: svůj press day. No,
0: je
1: úplně stejně starý jako já, takže 45 mu teď bude.
0: Vidíš to?
1: No, a má syna, a to jsem objevila včera, který dělá rap v Německu prostě a na velmi jako vysoký úrovni, snad tam i vyhrál Stardance nebo něco takového. Prostě vlastně je to i jeho děti, on má 5 dětí, tak jsou velmi úspěšní. Je to jako musím říct, že je to zajímavý, no.
0: To je úžasný. Kdybys někdy mohla udělat rozhovor sama se sebou, na co by se zeptala?
1: Ježíš Maria, tak já jenom ti chci říct, že tohle je otázka, kterou jsem položila skoro takovou podobně tomu Danou Stachovi.
0: Jako fakt?
1: No, protože jsme se bavili o tom, jak strašně jako důležitá ta první otázka rozhovoru. Mm-hmm. A on říkal, ta je nejdůležitější. Já říkám, no tak to jsem přesně zabála, takže si ji položte teď sám. Jako, jo. A on řekl, že nikdy rozhovor se sám se sebou nemůže dělat, protože by předvídal ty otázky, odpovědi a ono by to bylo matoucí a vlastně, že by to nešlo vůbec. A tak jsme se v tom krásně zamotali, když jsme se o tom bavili spolu. Hele, já vůbec nevím, jako prostě, já jsem nad tím přemýšlela, jako na co se mě budeš ptát, o čem se budeme bavit, jestli se budeme bavit o mojí kariéře nebo o vztahu k hudbě. Když jsem vybírala ty písničky, tak to bylo taky neuvěřitelné, že jsem se jako dostala do takový jako třeba ta písnička Arie, When I'm Laid in Earth, to já mám strašně spojenou prostě se začátkama v Americe. S tím, protože to bylo, co jsem se jako jednu z prvních tam naučila jako Arie a zpívala jsem ji tam na přijímacích jako zkouškách do operního studia. a úplně jsem se v tom jako koupala, úplně jsem jí milovala. Písnička Andělská, to mám strašně spojenou se smrtí našeho taťky, prostě, který bohužel zemřel jakoby v době covidu a bylo to jako opravdu jako složitý. Neměl teda, nezemřel na covid, zemřel na rakovinu a bylo to jako fakt hrozně těžký období pro naší rodinu, protože my jsme na ně byli fixovaný, to byl prostě nejdůležitější člověk našeho života, pro mě i moji ségru. A vlastně vždycky, když tu Andělskou slyším nebo když ji i zpívám, tak jako je to pro mě taková jako terapie, jako čištění prostě té bolístky, která tam pořád samozřejmě je. A vlastně díky tomu, že jsem se musela vybrat jako těch 5 písniček, tak jsem si tam vybrala každý z jiného období mého života ty milostné písně. Jo. To prostě byla první snad taková jako klasická píseň, kterou jsem se naučila v České Lípě, v Zušce, u Pavly Šimkové, mojí učitelky zpěvu, která bohužel už taky nežije, protože to už je dávná doba. A hrozně mě to tehdy jako ovlivnilo. Říkala jsem si, tak já bych asi mohla zpívat, abych asi chtěla zpívat.
0: A prostě... No a další píseň Eric Underwood, This is not a love song. Tak to je jaký příběh?
1: Tam Eric Underwood je můj kamarád z New Yorku, který je kytarista, zpěvák a hrozně jako píše takovýhle jako, no sami uslyšíte, je to taková ta láska páska písnička, jo. A my jsme udělali prostě kapelu s kamarádů, byl tam přesně herec, byl tam bubeník, tenhle ten Eric Underwood, který opravdu je jak kytarista, tak zpěvák a songwriter. A já a všichni jsme pracovali v jedné restauraci Toast v Harlemu, ale všichni jsme taky měli svoje kariéry kreativní, což je klasická ten americký sen, že jo, děláte restauraci a pak ty lidi tam zpívají na Broadway, to je jako legrační strašně. A vytvořili jsme tuhletu kapelu a natočili jsme tuhletu písničku. A ještě jenom jedna vtipná věc, ten Eric byl vždycky takový jako lamač ženských srdcí a on vždycky na těch koncertech, pokaždý, že tam stála nějaká jiná holka a on jí vždycky říkal prostě a tahle písnička, baby, je pro tebe.
0: Jasně, takže baby, tahle písnička je teď pro vás. This is not a love song.

0: This is not a love song, píseň, kterou zpíval Eric Underwood a kde také zněl hlas mého dnešního hosta Pavlíny Horákové. Pavlí, přinesly ti tvoje pěvecké zkušenosti něco dobrého do těch moderátorských zkušeností?
1: To je zvláštní, ty se mě zeptáš a moje první věc, co mi přineslo jako ne dobrého. A to ti řeknu, že se jako já, když se vidím na té kameře občas, tak jako jsem strašně afektovaná, jako že jsem taková jako ten člověk něco říká, já to prožívám, oči se mi vykulí, prostě pak jako říká něco smutného, tak já se zamračím, pak s ním moc nesouhlasím a ten obličej prostě mluví tisíce slov. Takže jsem si uvědomila, že bych se měla trošku naučit poker face. A to si myslím, že je trošku z toho zpěvu, že jsme zvyklé jako ty emoce prostě nosit jako viditelně a prožívat je. A to, co si myslím, že mi to přineslo dobrého, je prostě nějaká dávka empatie. O tom, že opravdu člověk se v té hudbě se napojíte na to publiku, napojíte se hlavně na partnery, když hrajete operu, že, tak se napojíte na vaše partnery, s kterými na tom pódiu jste. Když zpíváte koncert, tak já se extrémně napoju na svoje publikum. Možná to je až jakoby nezdravé, protože když potom to publikum jako nereaguje tak, jak já si představuju, tak vás to dokáže rozebrat. Jo. Ale myslím si, že fakticky ta empatie je to určitá energie, která se v tom studiu vytvoří, která opravdu způsobí to, že potom s těmi lidmi se povídáte plně na jiném levelu, tak to si myslím, že je díky tomu zpěvu.
0: Vy jste vlastně v online světě, ve světě sociálních sítí, určitě narážíš dost na nějaké hejty a na nějaké skutku skvělé připomínky.
1: Ano.
0: Jak to dáváš? Jak se s tím vyrovnáváš? Reaguješ na to?
1: Hele, moc nereaguju, ale byly momenty, kdy jsem zareagovala, protože už toho bylo prostě moc. Vlastně jsem i natočila takový krátký video, který jsem si jenom dala na sociální sítě, protože už mě to štvalo. To bylo vlastně po rozhovoru s Petrem Macinkou, šéfem Motoristů. A opravdu jako musím říct, že ta skupina lidí nebo ty podporovatelé téhletý strany je extrémně aktivní na sociálních sítích. A já jsem to zažila už, když jsem v Blesku ještě dělala rozhovor s Filipem Turkem, kdy opravdu ti lidé tam si psali o tom, kdo mě má kdy znásilnit a co mám jako, jestli jsem nebo nejsem sexy, co by se mnou dělali ve 4 ráno a podobně. A to teda jako bylo těžký si to číst. A pak, když tam byl ten Petr Macinka, tak vlastně to nebylo takhle sexuálně laděný, ale spíš to bylo jako o tom, že jsem pí nebo podobně. A fakt jako drzí ty věci. A pak tam někdo psal, že jsem vagína. Protože my jsme pak vyblokovali, dali jsme filtry, aby tyhle ty sprostý slova tam prostě ani neviděla. A já jsem si říká, tyjo, tak jako v jakém světě my to teď jsme? Vždyť tohle to nemá být urážka ve finále. A vlastně jsem natočila právě to video, kde jsem říkala, on to měl nějaký legrační zkratku, jako, ale jmenoval to něco jako Janek odvedle, jo, nebo něco takový, něco odvedle. Já říkám, Janku odvedle, já bych ti chtěla poděkovat za to, že mi říká, že jsem vagína, protože díky vagíně ty tady seš. Jo, a je to neskutečně silný orgán, takže já vlastně bych měla mít radost a děkuju. Ale samozřejmě, že tady jsem třeba si dovolila mít takovou jako silnější reakci, kdy jsem asi působila jako že nezávislá žena, která si ze toho moc dělá, ale samozřejmě se mě to dotýká.
0: Nejistě.
1: Ale více mě dotýká ne ty urážky, když je to prostě čistě sprostý. Dotkne se mě, když někdo kritizuje moji přípravu nebo moji formu komunikace nebo moderování a vidím, že to prostě někdy, když se trefí do něčeho, co já si myslím, že je moje slabé místo, tak se to jako potká a pak se tím člověk trošku trápí, i když si pak uvědomí, že ho kritizuje někdo, kdo jako proč bych měla poslouchat názor člověka, který v životě jako moderátorem nebyl. Mě zajímá názor člověka, který je relevantní. Jo.
0: Přesně tak. Máš nějaký moderátorský sen?
1: Moderátorský sen. Hele, já teďkon jsem si ten svůj, jako já vždycky mám takový jako fázovitý sny, jo. A teď jsem si fakt ten jeden sen splnila. Jako to, že, jako já si pamatuju, jak jsem koukala na toho Česmíra, když moderoval Prostor X a říkala jsem si, jak on má stejný hosty jako já, ale má mnohem větší dosah a je prostě v tom dobrý. I moji kamarádi mi říkali, no on byl u Česmíra, to si taky musíš pozvat. A já říkám, doslova ten člověk byl před týdnem u mě, proč jste to neviděli, jo. A tak jsem si říkala, tohle by něco takového. Ne, že by si přímo myslela na Prostor X, to mě ani tehdy nenapadlo, ale jako vlastně bych chtěla mít větší svobodu v tom výběru hostů, svobodu v tom, jak to moderuju, mít možnost se tam smát, mít možnost prostě tam být sama sebou. A to se mi teď podařilo. A teď bych asi chtěla do budoucna dokázat skloubit trošičku víc jako zpěv. Teď se mi to dostává víc a víc do života. Já jsem zpívala českou hymnu na Dnu nezávislosti na americké ambasádě. Byl tam pan prezident, za mnou prezident, přede mnou Macinka, Klempíř, prostě bylo to opravdu jako mixed feelings. A to já si nemyslím mluvit anglikanismy, já to jsem v tom hrozná, prostě smíšené pocity. Ale co mi to dalo, byl to nádherný zážitek, ale já jsem předtím úplně samozřejmě se dostala do strašné spirály stresu, a protože jsem začala jako cvičit pravidelně ten hlas, aby se tady jako zase probudil a teď jsem prostě, byla jsem předtím nemocná, takže jsem čekala, až se odchrchlám, abych mohla zpívat a vlastně jsem si říkala, no ale v ten moment, kdy jsem tam stála a přede mnou byly, já nevím, 2000 lidí a do toho ticha a kapela se ozve, kde domov můj, tak prostě, když jsem překonala ty počáteční brutální stresy, tak vlastně jsem to zase jako milovala a myslím si, že jsem si ten zpěv zavřela do nějaký jako komnaty, zamkla a moc do ní nechodím, protože je to pro mě trošičku takový bolestivý, že to vlastně nedělám něco, co jsem celý život chtěla dělat. A to moderování miluju, ale myslím si, že teďkon se budu snažit koukat se okolo sebe a víc si ten zpěv zapojit do toho života. No.
0: Tak ti držím palce, aby to vyšlo. Moc ti děkuju, že jsi dnes přišla, bylo to skvělý, báječný. Na Radio Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu a my se rozloučíme lidovou písní Kdybych byla tak, jak nejsou bohatá. Na klavír hraje Kamila Mráz a zpívá Pavlína Horáková. Od mikrofonu se s vámi loučí Mirka Časarová a
1: Pavlína Horáková. Moc děkuju za pozvání, bylo to strašně příjemné.

Na osobní notu. Ladíte Klasik Praha.

0: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
3: Informační služby?
4: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
3: Kavárna?
4: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
3: Salonek?
4: Správně, uhodlo si.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
5: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Ladíte Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
8: V dnešním pořadu Švédský stůl, který pro vás na stanici Klasik Praha připravil Stanislav Předota, si představíme dva kompoziční póly amerického skladatele Charlese Edwarda Ivese. V podání irského národního symfonického orchestru, dirigenta Jamesa Sinclaira a klavíristy Elena Feinberga si poslechneme jeho závěrečnou studentskou práci, prvou symfonii D-moll a pozdější progresivní Emerson Concerto pro klavír a orchestr. Charles Ives se narodil roku 1874. Jeho otec byl armádním kapelníkem a poskytl synovi základy kompozičního řemesla. Charles byl takzvaným zázračným dítětem, komponoval od dětství, ve 12 už hrál v otcově kapele a ve 14 dostal první placené místo jako varhaník v kostele. Když začal studovat hudbu na Yaleově univerzitě a přinesl svému učiteli skladby fugu ve 4 souběžných tóninách, dostalo se mu odmítnutí, které nemělo daleko k ponížení. Jeho profesor Horacio Parker, vycházející z německé symfonické tradice, mu ale prospěl tím, že ho zdokonalil v klasických kompozičních postupech. Ivese naprosto nebavilo to nekonečné psaní stupidních fug, ale plnil poctivě své úkoly, i když trenér univerzitního družstva amerického fotbalu litoval, že tak nadaný hráč jako Ives tráví tolik času tou hudbou, protože by z něho místo toho mohl být špičkový sprinter. Přestože byl hudebně nesmírně nadaný, byl Ives zároveň člověkem praktickým a realisticky zvažujícím a tak po absolvování Yale odjel do New Yorku a stal se zaměstnancem pojišťovací společnosti. Po nějaké době se osamostatnil a se svým kolegou založil pojišťovací kancelář Ives and Myrick. Jeho postupy v pojišťovnictví byly stejně inovativní jako neobvyklé postupy v jeho hudbě. Vymyslel například způsob, jak sestavovat balíčky životního pojištění pro zámožné klienty, čímž položil základy moderní praxe plánování správy majetku. Díky tomu získal v tehdejším pojišťovnictví značné renomé, přičemž mnohé jeho obchodní kolegy šokovalo zjištění, že se věnuje i komponování hudby a vedle toho působí rovněž jako varhaník v kostele. Toto prokletí multitalentu a verva, se kterou se do všeho pouštěl, si ovšem vybrali daní na jeho zdraví. V roce 1907, rok před svým sňatkem s Harmony Twitchellovou, utrpěl první kolaps, popisovaný jako srdeční selhání. Chabé zdraví ho pak omezovalo až do konce života. Ives komponoval neustále, ale recepce jeho děl byla velmi proměnlivá. Některá díla byla ihned oceňovaná jako milníky americké hudby, jiná byla zcela opomíjena a provedení se dočkala až dlouho po skladatelově smrti. Ilustruje to například osud jeho třetí symfonie. Ives ji napsal v roce 1904. Prvního provedení se dočkala po 42 letech roku 1946 a hned v následujícím roce za ní skladatel získal prestižní Pulitzerovu cenu. Ives peníze za ní odmítl se slovy: ceny jsou pro kluky a já už jsem dospělý. Jeho hudba je plná experimentů v technice, polytonalitě, polyrytmice, tónových klastrech a aleatorice či čtvrttónové hudbě. Stále hledal nové cesty, ale v roce 1927, dle slov své manželky, sešel jednoho dne doma ze schodů se slzami v očích a řekl: nic nezní správně. A od té chvíle už nikdy nic nového nenapsal. Věnoval se pouze revizím svých dřívějších děl a přípravě jejich koncertních provedení. S ohledem na zhoršující se zdraví ukončil také v roce 1930 svou práci v pojišťovnictví. V roce 1954 zemřel v New Yorku po dalším z mnoha srdečních záchvatů ve věku 79 let. Jeho vdova zemřela v roce 1969 ve věku 92 let a odkázala veškeré autorské honoráře z jeho hudby Americké akademii umění a literatury pro zřízení ceny Charlese Ivese pro mladé skladatele. My jsme se ale u švédského stolu sešli především proto, abychom poslouchali hudbu. První symfonie D-moll je ryze romantická hudba, navazující na tradici Brahmse, Čajkovského a především Dvořáka. Jako absolventská školní práce je pochopitelně z ryze technického hlediska ještě ne zcela vyzrálá. Místy působí roztěkaně a překotně a je skoro až přeplněná nápady. Má čtyři věty a trvá 3/4 hodiny. Hned z kraje první věty v tempu Allegro con moto přináší nad ševelením orchestru klarinet hlavní téma, líbivou melodii, kterou by možná ocenil i sám Dvořák. Záhy se téma proměňuje v mnoha modulacích. Uprostřed skladby, zhruba po 11. minutě, nám autor ukazuje, že vrchol skladby nemusí být jenom hřmotné forte. Hudba se najednou stišuje a éterické smyčce dávají prostor pro kouzelnou pasáž se stoupajícími akordy.

Na stanici Klasik Praha posloucháte pořad Švédský stůl, pro který jsem dnes vybral hudbu amerického skladatele Charlese Ivese. Irský národní symfonický orchestr s dirigentem Jamesem Sinclairem zahrál první větu z Ivesovy první symfonie D-moll. Druhá věta, Adagio molto, je protchnuta pravým romantickým lyrismem. Ačkoliv je to ve srovnání s Ivesovými pozdějšími díly možná až příliš sentimentální, je to naprosto upřímné a opravdové. Hned na začátku druhé věty přináší téma anglický hoboj. Vzhledem k charakteru hudby si zde zkušený posluchač okamžitě vybaví jako paralelu solo anglického hoboje v Largu Dvořákovy Novosvětské symfonie. Třetí věta představuje tradiční symfonické skerco, které je pozoruhodně svěží. Začíná vtipně pojatým kánonem, zatímco střední část se rozvine do nefalšované romantické lyriky. V závěru třetí věty se opět ve zhuštěné podobě vrátí úvodní kánon. Druhou a třetí větu z Ivesovy symfonie číslo 1 D-moll zahrají Irský národní symfonický orchestr a dirigent James Sinclair.

Irský národní symfonický orchestr s dirigentem Jamesem Sinclairem přednesl druhou a třetí větu ze symfonie číslo 1 D-moll od Charlese Ivese. Po této školní absolventské práci ve vrcholně romantickém duchu nás teď čeká skladba, která otevírá obzory novým směrům a cestám. Emerson Concerto pro klavír a orchestr. Oním Emersonem v názvu je americký duchovní, esejista, básník a filozof Ralph Waldo Emerson, kterému tímto skladatel vzdal poctu. Před námi je zcela jiný hudební i filozofický svět. Emerson Concerto byl autorem samým v roce 1911 označen za hotovou skladbu, pak se k němu ovšem skladatel ještě vrátil a opustil ho v téměř definitivním tvaru jako koncept, který dál zpracovával ve svých jiných skladbách, Concordské sonátě a čtyřech transkripcích z Emersona. Koncept Emerson Concerta pro koncertní provedení později rekonstruoval David G. Porter. Ives si filozofa Ralpha Emersona evidentně vážil. V komentáři ke Concordské sonátě, kterou mu zasvětil, ho vidí jako, cituji, nejhlubšího amerického badatele duchovních nekonečností a jako horského vůdce, který tak horlivě sleduje stopu své hvězdy, že nemá čas se zastavit a ohlédnout za svými kroky. Konec citace. Tento filozofický koncept je klíčový pro pochopení celé skladby. Pro Emerson Concerto je charakteristická drsnost, disonance a hledání. Onen citát nemá čas se zastavit a ohlédnout za svými kroky je v hudbě znázorněn prací s hudebními tématy, která se neustále vyvíjejí a proměňují, nic se neopakuje, vše směřuje pouze kupředu. Dramatická výstavba skladby přitom připomíná heroické koncerty 19. století. Klavírista představuje Emersona, zatímco orchestr zosobňuje svět, který stojí proti němu. Hudebně se zde setkáváme se dvěma tematickými okruhy. Jeden je tichý a lyrický a Ives o něm hovořil jako o melodii lidské víry. Druhý je drsný a heroický a často využívá velmi známý čtyřtónový motiv osudových úderů, otevírající první větu Beethovenovy osudové symfonie. Onen neustálý pohyb vpřed zde souzní s Ivesovým tvrzením, že hudbu spojenou s Emersonem nikdy nepovažoval za dokončenou a ani si nepřál, aby někdy zcela dokončena byla. Pravda podle něho tkví v samotné cestě. Přestat hledat znamená přestat žít. My si nyní poslechneme třetí a čtvrtou větu z Emerson Concerto. Třetí věta začíná lyrickou náladou, která se vícekrát střídá s hledáním, pohybem a vzruchem. Čtvrtá věta začíná velmi dramaticky a rozbouřeně, ale v polovině se sklidňuje do meditativních poloh a celé dílo končí augmentovaným motivem z Beethovenovy osudové, který se proplétá celým koncertem. Hrají klavírista Alan Feinberg, Irský národní symfonický orchestr a dirigent James Sinclair.

0: Dozněl závěr díla Emerson Concerto od amerického skladatele Charlesa Edwarda Ivese. Hráli klavírista Ellen Feinberg a irský národní symfonický orchestr s dirigentem Jamesem Sinclairem. Pořad Švédský stůl končí, jeho autor Stanislav Předota vám přeje příjemný poslech stanice Klasik Praha a těší se na příští setkání.
1: Švédský stůl. Jsme Klasik Praha.

0: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
1: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
0: Check-in?
1: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
0: Recepční.
1: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
0: Bezpečnostní kontrola.
1: Přesně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
2: Beauty Days v Metropoli Zličín 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
3: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě. Slavná auditoria.
9: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
10: Na naší pravidelné každoměsíční pouti za koncertními sály či operními domy ve světě dnes vyrazíme jihozápadním směrem. Virtuálně sice překonáme přes 2000 kilometrů, ale stále přitom setrváme v rámci Evropy. Přitom má však naše cílové město ve své bohaté historii za sebou i údobí různých civilizací. Že se jim v 5. století našeho letopočtu prohnali germánské kmeny a marně jej potom dobývali Frankové, zní jaksi méně exoticky než konstatování, kdo dotyčnému městu vládl následně a nadlouho. Bezmála po 400 letech, jmenovitě od 8. do počátku 12. španělskou Saragosu, protože o ní je řeč, totiž začlenili její noví vládci, severoafričtí muslimové, do svého emirátu, respektive chalífátu. Co bylo, bylo. Už velmi dlouho je Saragosa hlavním městem Aragonie, neboli jednoho ze 17 autonomních společenství, které dohromady tvoří současné Španělsko. Leží podobně třeba jako německý Pasov na soutoku tří řek v širokém údolí, kde se vyskytují nejenom řídké lesy, ale i stepy a místy dokonce regulérní poušť. Stejná vzdálenost dlouhá kolem 300 kilometrů dělí Saragosu hned od 5 měst. Katalánské Barcelony či baskického Bilbao. Podobně daleko je to odtud do Valencie či Madridu a dokonce do francouzského Toulouse. Neudiví proto, že Saragosa je křižovatkou vysokorychlostních tratí. Díky nímž třeba do Madridu dorazí odtud cestující za pouhých 90 minut. Můžeme závidět. Současně v tom ale tkví potenciální problém zdejšího hudebního života. Jak se může město, kde žije 700 tisíc obyvatel, měřit s relativně nedalekým, ale pětkrát početnějším Madridem či strojnásobně zalidněnější Barcelonou? Přesto v Saragose přibylo k historicky cenému Teatro Principal v roce 1994 multifunkční auditorium s pěticí různě velkých sálů, z nich ve dvou zní klasická hudba v podání místních i přespolních těles, rozuměj nejen španělských, ale taky zahraničních. Například neoficiální zahájení kulturní sezóny 2026-7 bylo svěřeno výtečnému orchestru londýnských filharmoniků. V minulosti jej řídili takové veličiny taktovky jako Bernard Haitink, Georg Scholty, Franz Welser Möst či Kurt Mazur. 14 let jej vedl Vladimír Jurovský, který je od roku 2021 jeho emeritním šéfdirigentem. A jako první hudební ukázka našeho pořadu teď zazní první věta ze symfonie číslo 8 H-moll Franze Schuberta A to proto, že bude hrát zmiňovaná londýnská filharmonie pod taktovkou Kurta Mazura.

Do tvaru písmene L je v historickém jádru Sarakosy zalomena rušná ulice Calle de Coso, protože kopíruje tvar pradávných historických hradeb, které město kdysi obklopovaly. Pár set metrů od ní se tyčí katedrála Panny Marie na sloupu se svými 11 kopulemi a 4 věžemi. Za ní protéká řeka Ebro. Jedna z nejvýznamnějších a nejdelších řek na celém Pyrenejském poloostrově, měřící takřka 1000 kilometrů. Ještě blíž je Španělské náměstí a všude kolem renesanční domy. Právě díky nim se Saragose

Klavírní sonáta C-moll opus 13, přezdívaná patetická, od Ludvíka van Beethovena. Mohl být mezi ctihodnými diváky i malíř a rytec jménem Francisco Goya, který se přece narodil jen 50 kilometrů odtud, ve vesnici Fuendetodos, ležící jižně od Saragosy? V našem příběhu by se sice podobné sdělení vyjímalo, jenomže jeho pravděpodobnost je bohužel nulová. Tehdy 53letý velikán malířství žil tou dobou převážně v Madridu. Vyobrazením Nahé Máji, které později zabavila inkvizice, si roku 1790 zadělal na potíže. O 3 roky později vytvořil cyklus Caprichos, 80 leptů, jejichž ponurost odrážela nejzásadnější důvod, proč se Goya na premiérový večer hlavního divadla v Saragose nedostavil. Už delší dobu byl hluchý a z hudby by tudíž neměl požitek. Nemluvě o tom, že se společnosti raději vyhýbal. Ať tak či onak, Teatro Principal od konce 18. století svůj vzhled opakovaně měnilo. Přestavbou a přístavbou, jež proběhla v roce 1870, se svým půdorysem přiblížilo milánské skale. Další rekonstrukce se pak uskutečnily v letech 1940 a především 1986, kdy došlo k zásadním technickým úpravám. V jejich rámci byl z důvodu bezpečnosti rázně omezen počet diváckých sedadel. Z původních 1600 takřka na polovinu, zbylo jich 834. Slavnostní zpřístupnění se uskutečnilo 2. května 1987. Dnes slouží hlavní divadlo v Saragose převážně lehčím jevištním žánrům. Z klasiky se tu uplatnila snad jen Mozartova opera Kouzelná flétna. My si ji teď připomeneme slavnou předehrou, a to v podání Staatskapelle Dresden, řídí Colin Davis.

Možná už s vidinou blížícího se expa, které se ve městě Saragosa konalo roku 2008, se místní radní rozhodli přikročit koncem minulého století k zásadnímu stavebnímu počinu. Bude vybudován rozsáhlý objekt, multifunkční budova, vhodná k obchodním, výstavním i kulturním účelům. Pozemek se našel jihozápadně od historického centra, vedle sportovního stadionu a nedaleko velkého parku. Na ulici, pojmenované po jednom z místních rodáků celonárodního významu, historikovi jménem Eduardo Ibarra, který v Saragose přišel na svět roku 1866. Vůbec je zřejmé, jak jsou zdejší na svoje město a na jeho potenciál hrdí. A když mohou, a je to podepřeno kvalitou, zadávají práci místním. Proto se autory návrhu na nové auditorium stali dva architekti ze Saragosy, José Manuel Pérez Latorre a jeho mladší kolega Basilio Tobias. Výsledkem jejich snažení je areál rozdělený do 5 sálů a víceúčelové haly. Poslední ze zmíněných prostor, vybavené odděleným vchodem, pojme buď 6,5 tisíce osob k stání, anebo 2,5 tisíce k sezení a je ideální například pro různé veletrhy. Výstavám kromě toho slouží i přitažlivě pojmenovaná Hypostyle Hall. V jejím sousedství sídlí malý sál Mariana Gracie pro 200 příchozích určený k diskusím či ke konferencím. Nás ale zajímají dvě koncertní síně, které jsou součástí tohoto auditoria. Menší z nich, s kapacitou 430 míst, byla vytvořena pro komorní hudbu či sólové recitály a nese název Sál Luise Galvého, což byl významný španělský klavírista minulého století a jak jinak rodák ze Saragosy. Mnohem větší sál, neboli takřka pro 2000 diváků, je ten Mozartův, který ovšem slouží nejen symfonické hudbě či případně koncertním provedením oper, ale tu a tam se tu konají i velké konference. Tím spíš zaujme hodnocení, které o tomto sálu zveřejnil proslulý dirigent Zubin Mehta, muž, který s taktovkou procestoval svět. Prohlásil, a teď cituji, že kdokoliv se mě zeptá na moderní auditoria, musím se zmínit o tom v Saragose, protože má snad nejlepší akustiku, jakou jsem kdy poznal. Konec citátu. Celá budova se ke svému 10. výročí obdarovala doplněním svého dosud neutrálního názvu. A to marketingovým počinem, který lze číst i jako rafinovanou investici do přízně španělské královské rodiny. Od roku 2004 se totiž budova hrdě nazývá Saragoské auditorium princezny Leonory Bourbonské. Dívky, která sice tehdy slavila teprve své dvacetiny, ovšem co by nejstarší potomek krále, a tedy velmi pravděpodobně jako budoucí španělská královna. Zajímavě přitom působí fakt, že pohledná Leonora, hovořící několika jazyky, tou dobou studovala na armádní akademii, aby kromě jiného získala i vojenskou hodnost. Ale zpět k okamžiku, kdy bylo auditorium v Saragose slavnostně otevřeno, psal se 5. říjen 1994 a zazněla Beethovenova 9. My si Beethovena necháme na úplný závěr pořadu, ale zmiňoval jsem zde slavného mistra přelomu 18. a 19. století Franciska Goyu. Jehož život a dílo se stalo inspirací pro řadu hudebních skladatelů. Například Mario Castelnuovo Tedesco složil v roce 1961 cyklus pro sólovou kytaru, pro nějž mu bylo inspirací 24 grafik z Goyova slavného cyklu leptů. Část pojmenovanou El Amor y la Muerte zahraje Zoran Dukic.

Saragosa nepatří na mapu hlavních turistických cílů v rámci Španělska. Toledo, Granada či Sevilla lákají víc. Asi je to škoda, jak pro její živou současnost, tak strhující minulost. O tom, že zde daleko severně od Středozemního moře vládli dlouho Arabové, už byla řeč. Jenže město založili ještě předtím v první polovině prvního století našeho letopočtu Římané a tehdy za vlády císařů Tiberia, Kaliguly či Klaudia byl v Saragose vybudován obří amfiteátr pro divadelní představení pod širým nebem. Vešlo se do něj 6 000 lidí, tedy třetina obyvatel tehdejšího města. Jevištní či pódiové umění toho času představované třeba koncerty hvězdného kytaristy Pabla Sainz Viegase má zjevně v Saragose velice dlouhou tradici. O hudební tečku dnešního pořadu se postará slibovaná hudba Ludwiga van Beethovena, a sice druhá věta z jeho symfonie číslo 9. Hraje The Philadelphia Orchestra, řídí Riccardo Muti.

0: Slavná auditoria.
1: Posloucháte Klasik Praha.

0: umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
1: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
6: Check-in?
7: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
6: Recepční.
7: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
6: Bezpečnostní kontrola.
7: Přesně.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Posloucháte Klasik Praha.
9: Hudba v miléniu.
8: O klasice v 21. století.
10: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte buď v našem vysílání na frekvenci 98,7 FM, nebo ho můžete najít stejně jako naše další pravidelné pořady jako podcast na internetu, ovšem bez hudebních ukázek, což by byla v tomto případě obzvlášť velká škoda, protože v dnešním pořadu nám svoje skladby s osobním autorským komentářem představí hudební skladatelka, která je vítězkou řady soutěží českých i mezinárodních. Na OSA už má zaregistrováno téměř 200 kompozic. Jak jsem se díval, píše pro různá obsazení a její skladby jsou interprety vyhledávané a prováděné často a s oblibou. Tak vítám ve studiu Rádia Klasik Praha skladatelku Kateřinu Horkou. Dobrý den.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: O vaší tvorbě se často říká, že se v ní spojuje soudobá klasická hudba s vlivy populárními a jazzovými v duchu takzvané polystylovosti nebo třetího proudu, jak se někdy říká. Taky ostatně před AMU jste studovala na Ježkově konzervatoři. Tak jaký máte vztah k jazzu a populární hudbě a co si z nich do té své tvorby berete? Jaké prvky nebo principy?
11: Já často implementuji prvky jazzové hudby do svých kompozic, často syntetizuji i různé vlivy, ať už je to i z populární rockové hudby a je to vlastně pro mě taková přirozenost.
10: Jaké konkrétně vlivy z té jazzové hudby, jako harmonii nebo jazzové rytmy?
11: Určitě obojí.
10: No a můžete třeba prozradit, co z jazzu nebo populární hudby třeba posloucháte?
11: No, já se snažím poslouchat toho co nejvíc, takže asi nebudu přímo vypichovat. Snažím se mít co nejširší škálu poslechu.
10: Dobře. Jsem myslel, jestli nemáte nějaké oblíbené jazzmeny, třeba jejich tvorba vás vyloženě přímo inspiruje. Ta polystylovost takzvaná, myslíte si, že je to budoucnost hudby, protože já mám pocit, že do soudobé klasické hudby stále více proniká, hlavně třeba v Americe, kde je ta kultura hodně vlivná, tak myslíte si, že tímto směrem se vývoj ubírá? Jak to tak pozorujete?
11: Myslím si, že určitě je to jeden ze stylů, který tu budoucnost má. Jak jste sám říkal, prosazuje se i ve světě čím dál tím více a je to styl, který vlastně poslouchají i posluchači, kteří třeba nejsou tolik třeba vzdělaní v hudbě a může to oslovit širší publikum. Takže proto si myslím, že je to styl, který určitě do budoucna přežije.
10: Možná i proto v té Americe se ta soudobá klasická hudba hrává častěji než u nás. Je to běžnější na koncertních programech, tak to s tím asi bude souviset. Vy se skladbě věnujete už vlastně od dětství. Určitě se váš styl a vaše kompoziční zájmy, řekněme, během těch let nějak změnily. Tak jsou tam nějaké konstanty, něco, co je třeba pro vás charakteristické, co se táhne jako nějaká červená nit tou vaší tvorbou?
11: Tak určitě syntéza těch jazzových prvků, co jsme zmínili, ale kromě toho mám i třeba nějaké, řekněme, motivy, že mám i třeba čistě stylově čisté kompozice, jak by se dalo nazvat, a hodně třeba užívám takového motivu, který jsem použila ve svém kvartetu číslo 1 a je to trošku takový, dá se říct, můj leitmotiv, který ráda užívám jako takový svůj hudební podpis i ve vícero kompozicích. Něco jako má třeba Martinů svůj Žilietin spoj, by se to
10: Nebo Šostakovič, DSCH.
11: Ano, přesně.
10: Tak vy máte co, jaké tóny tam máte v tom motivu?
11: Jsou to motivy CDG, vlastně by se dalo říct, a samozřejmě v různé harmonizaci a taky transpozice a podobně.
10: A to má nějakou symboliku, souvisí to nějak s vaším jménem nebo něco, ten motiv CDG?
11: To ne, je to spíš takový můj osobní motiv.
10: Dobře, dobře. Skladba první, kterou jste vybrala do dnešního pořadu, Anglické tóny z Ischie, to je skladba pro violončelo a klavír, která zvítězila tedy loni na kompoziční soutěži Antonína Dvořáka v Příbrami, kde vy už jste tedy získala podruhé první cenu. Ten název možná může být pro některé posluchače trochu matoucí, jsou to tedy anglické tóny, ale Ischie je u italského pobřeží, tak kam si to máme geograficky zařadit, tu skladbu?
11: No, ono, ta inspirace opravdu přišla na italském ostrově Ischia, kdy jsem navštívila tamní botanickou zahradu a v ní je postaven koncertní sál, který vlastně pro anglického skladatele Williama Volta postavila jeho manželka, spolu navrhovala vlastně i celou tuto botanickou zahradu. A v tomto koncertním sále i probíhal takový krásný dokument o manželech Boltnových a o jejich umělecké práci. Velmi mě to inspirovalo, kromě toho zazněl v dokumentu i violončelový koncert Williama Voltna, který je teď nyní taky jednou z mých oblíbených skladeb, a kromě této skladby samozřejmě i ta krásná atmosféra té botanické zahrady na mě velmi zapůsobila a i ten hezký životní příběh manželů Voltnových, který se stal inspirací pro napsání této skladby. Vlastně skladba je i jim věnována na jejich počest.
10: Já to tedy říkám v tomto pořadu poměrně často, ale ta anglická hudba je u nás dost zanedbávaná. Takový violončelový koncert Williama Voltna tady u nás moc často neslyšíme, tak aspoň takto zprostředkovaně tedy jako inspiraci ve vaší skladbě. No a o té nahrávce, co byste nám mohla říct, kde byla pořízena a kdo bude hrát?
11: Nahrávka byla pořízena z premiéry této kompozice na festivalu Antonína Dvořáka v Příbrami, kde ji interpretovali Jakob a Till Schuller. Bratři.
10: Tak pojďme si teď tyto bratry poslechnout ze skladby Anglické tóny z Ischie pro violončelo a klavír. Autorkou hudby je skladatelka Kateřina Horká.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. V dnešním pořadu Hudba v miléniu si povídáme se skladatelkou Kateřinou Horkou. Z její tvorby jsme teď slyšeli kompozici Anglické tóny z Ischie, která v loňském roce zvítězila na kompoziční soutěži Antonína Dvořáka v Příbrami. Je to skladba pro violončelo a klavír. No a možná bychom tady mohli zmínit, že už za pár dní se bude hrát také v rámci cyklu Hudba mezi obrazy.
1: Ano, budou ji interpretovat vynikající interpreti David Piruška na violončelo a Pavol Praženica na klavír.
0: Oba už také v tomto studiu seděli, tak je pozdravujeme. Vlastně obě ty vaše vítězné skladby ze soutěže Antonína Dvořáka mají takový zeměpisný cestovatelský přesah, protože v roce 2022 jste tam uspěla se smyčcovým kvartetem s podtitulem Islandská krajina, který byl zase inspirován Islandem. Ten jste taky osobně navštívila?
1: Ano, ten jsem také osobně navštívila a stal se mou mimo hudební inspirací k napsání této kompozice. Kromě toho tedy jsem napsala ještě i čtyřvětý orchestrální cyklus s názvem Islandská krajina, který vlastně vzniknul ještě před tímto smyčcovým kvartetem a byl takovou tou prvotní inspirací.
0: No, Islandská krajina je dost holá, moc stromů tam není, tak
1: to ne.
0: To mi k těm dřevěným hudebním nástrojům úplně nesedí, ale jak jste se inspirovala tou islandskou krajinou konkrétně jako hudebně? Do jakých, řekněme, vyjadřovacích prostředků jste ji převedla?
1: No, tak inspirovala mě právě ta exotika té přírody tamní, právě ty dlouhé nekonečné lávové krajiny, které v tom ponurém počasí mají opravdu takovou nezaměnitelnou atmosféru. Mě inspirovaly takovým melancholickým dojmem, kterým vlastně i smyčcový kvartet začíná. Ta příroda je tam přesto velmi bohatá, co se týče zase nádherných řek, vodopádů, krásných sopek, různých sopečných polí. Takže i když třeba na první pohled se zdá, že je ta krajina pustá, tak opravdu má vlastně co nabídnout i na pohled, takže opravdu byla to taková krásná inspirace. Ono často se vlastně inspiruji na cestách. Takže to je to jeden z příkladů vlastně mého smyčcového kvartetu.
0: Takže ta hudba pustá a ponurá není tedy na
1: rozdíl od té. Není. Ze začátku ano, ale samozřejmě jsou tam pak i ty divoké řeky a ty silné vodopády, takže všechno je tam obsaženo.
0: Nicméně je hezké, že tato skladba, jak se zdá, už žije nějakou dobu vlastním životem. Letos na podzim bude taky provedena 4. listopadu souborem Brother Tree Sound. To jsou Londýňané, jestli
1: ano,
0: to říkám dobře.
1: Londýňané, přesně
0: jak se
1: tak
0: k té skladbě dostali tedy?
1: No, slyšeli nahrávku z YouTube a následně našli se na mě kontakt, oslovili mě, že by moc rádi si zařadili tuto skladbu do repertoáru, že se jim moc líbí a následně zorganizovali tento koncert, na který mě pozvali, takže kdyby náhodou někdo měl cestu do Londýna, určitě srdečně zvu.
0: To je samozřejmě radost, když se ta skladba hraje takto opakovaně a soubory se k ní vracejí, to nebývá ve světě současné hudby úplně obvyklé. Co byste třeba poradila začínajícím skladatelům, kteří si stěžují, že mají problém svoje skladby nějak uvést? Máte v tomto směru nějaké osvědčené tipy?
1: No tak určitě je dobré být v kontaktu s interprety, oslovovat interprety, nabízet jim kompozice. Samozřejmě není to automatické, že se člověku hrají skladby, i když třeba mají vysokou kvalitu. Dneska prostě i ta situace taková, že kolikrát třeba těm soudobým skladbám ne všichni jsou třeba tolik nakloněni k jejich interpretaci, ale určitě myslím si, že se tohle to láme, protože ve světě už je to vlastně běžnější, že se interpretuje soudobá hudba a myslím si, že tady v Česku se to postupně navrací k tomu, že se tady také více interpretuje soudobá hudba, takže myslím, že ta situace jde celkově k lepšímu.
0: Já jsem dokonce viděl před časem nějaké výroční statistiky, jak se procentuálně uvádí po světě soudobá hudba. A opravdu to bylo takové kontinuum, že čím více na západ, tím bylo to procento větší, což si myslím taky možná o něčem vypovídá. Když se takhle nastudovává nějaká vaše skladba, vy na to většinou nějak dohlížíte, konzultujete to s interprety?
1: Tak samozřejmě, když mám možnost, tak určitě ráda přijdu i na zkoušku, ráda to s interprety konzultuji a je to vždycky radost. Samozřejmě ne vždycky může být třeba člověk přítomen na těch zkouškách nebo i na těch koncertech, když je to v zahraničí, v Americe podobně, tak ne vždycky se tam můžete třeba, máte možnost dostat, ale samozřejmě pokud můžu, tak jsem vždycky ráda přítomná i na té zkoušce a ráda k interpretům třeba ještě ke skladbě něco poradím, řeknu a podobně.
0: No, čím je autor hranější, tím méně má příležitostí potom se na tom nastudování podílet. Tak to musí asi řešit pečlivým hudebním zápisem především,
1: určitě,
0: předpokládám. Tak tomu věnujete taky hodně pozornosti?
1: Samozřejmě, to bez toho to nejde.
0: Pojďme si poslechnout další ukázku, písňový cyklus Vyrovnání z roku 2023, což je taky skladba světová, protože zazněla třeba i v New Yorku, v tamním Českém národním domě. No a my z ní uslyšíme teď druhou větu Dopis. To je vlastně tedy písňový cyklus na texty Olgy Scheinflugové. Jestli se nemýlím, tak její texty zhudebnila třeba i Sláva Vorlová ve svém cyklu Stesk, takže vy vlastně kráčíte v jejich šlepích, tak to nutno říci, že to bylo tedy v reakci na smrt jejího manžela, který byl tedy zabit nacisty. A to vaše Vyrovnání, to už je pak takové smíření, které na to navazuje, dá se to tak říct.
1: Dá se to tak říct.
0: Zpívat tedy bude, předpokládám, asi Monika Jägerová.
1: Ano, Monika Jägerová, a na klavír bude hrát Vojta Červenka.
0: Pojďme si teď tuto skladbu poslechnout, jmenuje se Dopis z písňového cyklu Vyrovnání a autorkou je Kateřina Horká.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, v dnešním pořadu Hudba v miléniu si povídáme se skladatelkou Kateřinou Horkou a posloucháme ukázky její tvorby. Toto byla píseň Dopis z cyklu Vyrovnání na texty Olgy Scheinpflugové v podání Moniky Jägerové a Vojtěcha Červenky. Možná když jsme zmínili tu Slávu Vorlovou, tak mě to přivádí k tématu žen skladatelek. Je známo, že v minulosti tedy takové obory jako skladba nebo dirigování nebyly ženám příliš přístupné, málo žen se jim mohlo věnovat profesionálně z důvodu společenských konvencí. Vy máte pocit ze svého pohledu, že už je tato doba pryč, že už se ty příležitosti srovnaly, nebo ještě pociťujete nějakou nerovnost, řekněme, v tomto směru?
1: V tomto směru už žádnou nerovnost nepociťuji. Myslím si, že když člověk dělá svůj obor kvalitně, takže má už vlastně stejné šance.
0: Mhm. Dobře, tak to je asi pozitivní zpráva. Ještě k tomu tématu žen v hudbě to můžeme hned propojit s další pozvánkou, protože tedy čistě dámské dechové kvinteto soubor Kalabis Quintet vám bude 30.11. premiérovat váš dechový kvintet v rámci komorního cyklu Prague Philharmonia. To bude tedy na Malostranském náměstí v profesním domě, kde se tyto koncerty odehrávají. Tak to bude asi váš první dechový kvintet, jestli jsem to pochopil dobře, a bude to premiéra. Tak jak jste přistoupila k tomuto žánru? Jak jste pojala dechový kvintet?
1: Tak můj dechový kvintet je jednovětý, má ještě teda podtitul Naděje, z čehož vychází jeho téma, je takové zase melancholické, zárumčivé, ale postupně máme tam i takové bouřlivé části a celkově kvintet končí v takové jakoby pozitivní naději, takže proto vlastně Naděje.
0: Já jestli si to správně pamatuji, tak tématem toho letošního ročníku komorního cyklu Prague Philharmonia je něco jako hudební přátelství a nepřátelství nebo něco takového, ale ve vašem dechovém kvintetu se přátelství a nepřátelství nějak neprojevují zrovna.
1: To ne.
0: Dobře, tak můžeme si tedy poslechnout tuto skladbu na koncertě 30. listopadu a teď tedy navrhuji pustit další ukázku. Je to skladba pro housle a harfu Agitato per corde, tak co byste nám mohla říci o ní?
1: Tak skladba Agitato per corde vznikla pro duo Beautiful Strings, což jsou vynikající interpreti Monika Růžková, houslistka, a Hedvika Mousa Baša, harfistka, které vlastně se zajímají o interpretaci soudobé hudby a vydali vlastně CD Modern Contemporary Czech Music, které mělo vlastně křest letos v dubnu. A myslím si, že je to takový krásný počin pro českou soudobou hudbu, že vydali CD pouze s českými autory, a myslím si, že málo kdo se tomu takhle vlastně intenzivně věnuje.
0: Takže to bude přímo studiová nahrávka dokonce, kterou teď uslyšíme.
1: Přesně tak.
0: Agitato per corde, skladba Kateřiny Horké, která je dnes hostem pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, dnes si v pořadu Hudba v miléniu povídáme s Kateřinou Horkou, skladatelkou, a představujeme si ukázky její tvorby. Toto byla skladba Agitato per corde pro housle a harfu, kterou nám zahráli Monika Růžková a Hedvika Musa Bača. Jak vlastně, abychom nahlédli trochu taky pod vaši, řekněme, skladatelskou pokličku, tak jak vlastně skládáte? Píšete u klavíru nebo u počítače, jak už je to dneska běžné?
1: No, nápady přicházejí obojím způsobem. Někdy z improvizace na nástroj, někdy mám vlastně nápad přímo v hlavě, takže už ho třeba zapisuji přímo do natračního programu, někdy si dělám poznámky, pokaždé je to různé.
0: Takže i ručně píšete na to ještě stále někdy?
1: Taky, taky.
0: No a jak vypadá ten samotný tvůrčí proces? Vycházíte vždycky z nějakého tématu, které pak rozpracujete, nebo si nejdřív načrtnete formu třeba, jak to probíhá?
1: No, většinou vlastně si tu představu konkretizuji už přímo a přímo zapisuji, případně když třeba tak předělávám přímo na místě vlastně, takže nedělám většinou nějaké skici, to spíš někdy, když si třeba zapisuju nějaké drobné hudební nápady a později třeba je chci rozpracovat, tak spíš takto, ale většinou, když mám nějakou konkrétní představu, tak píšu rovnou.
0: Promítá se vám do formy třeba někdy nějaký ten takzvaný mimohudební program? Píšete takové ty příběhové skladby nebo spíše ne?
1: Obojí, určitě obojí. Vlastně hodně mých skladeb má nějaký mimohudební podtext, příběh, ať už to bylo třeba zmíněné cestování, nějaké inspirace z života, takže to určitě mám hodně těch příběhových skladeb, ale mám samozřejmě i čistě abstraktní kompozice, kde mám čistě jenom hudební nápad bez nějakého mimohudebního příběhu.
0: A když tedy píšete takto, řekněme, programně, tak máte radši, když to ten posluchač ví, aby třeba dokázal tu skladbu lépe sledovat, nebo to spíš před ním tajíte?
1: Myslím si, že je dobré obojí. Každý to třeba, někdo si to i třeba sám rád vytváří ty své příběhy do kompozic, co si myslím, že je určitě dobře, když se tam promítne nějaký svůj vlastní životní příběh. Někdo naopak z posluchačů je zase rád, když zná ten příběh toho skladatele, takže myslím si, že obojí poslech je určitě dobrý.
0: Já jsem se dočetl, to mě zaujalo, to je teď úplně teda odbočka, ale že jedna z vašich skladeb byla provedena na největších venkovních varhanách na světě, tak to mě zajímá, jak vypadají venkovní varhany. To je někde ve skále umístěno ty píšťaly?
1: No, to je na hradu v Kufšajnu, takže tam vlastně bylo provedeno několik vítězných kompozic. Bohužel jsem teda v tu dobu nemohla přijet osobně na koncert, ale teda paní interpretka se s námi spojila alespoň přes Teamsy, takže mohli jsme ji pozdravit. Bohužel ten koncert teda nebyl přenášen i přes YouTube, takže to jsme neslyšeli, ale bylo to hezké, že pozdravila aspoň skladatele.
0: Takže jste to provedení neslyšela vlastně?
1: To ne.
0: Tak snad někdy příště. Doufám. Dá se to hrát i na vnitřní varhany,
1: určitě.
0: Ta skladba. Dobře. My teď každopádně uslyšíme skladbu jinou, která se jmenuje In Honor of Pierrot. Je to skladba pro housle, klarinet a klavír inspirovaná tedy náměsíčným Pierrotem Arnolda Schönberga, což je jméno, které v mnoha posluchačích vyvolává hrůzu, když ho někde vidí na programu, ve vás ne tedy?
1: Ne, určitě ne.
0: A je to skladba zkomponovaná nějakou seriální technikou, jako používal Schönberg?
1: Používala se tam pouze částečných dodekafonních řád a spíše volnou atonalitu, podobně vlastně jak Arnold Schönberg v Pierrotovi Linér, kterým jsem se inspirovala.
0: Pojďme si teď tedy tuto skladbu poslechnout. Je to skladba pro housle, klarinet a klavír, kterou nám zahrají Miloš Vrba, Jindřich Pavliš a Martin Fila. A autorkou hudby je Kateřina Horká.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, právě zazněla skladba Kateřiny Horké s názvem In Honor of Pierrot, inspirovaná tedy Schönbergovým náměsíčným Pierrotem. Hráli nám Miloš Vrba na housle, Jindřich Pavliš na klarinet a Martin Fila na klavír. Tak abychom se podívali, co je ještě teď před vámi, tak v únoru příštího roku, což už je vlastně docela zanedlouho, ačkoliv to tak nevypadá, ale je začátek října, Vánoce jsou za dveřmi, tak v únoru bude premiérována vaše nová skladba Proměny v rámci přehlídky pro Dechový symfonický orchestr, kterou už jste několikrát vyhrála. Možná, než nám řeknete něco o té skladbě, tak ještě řekněte, co je to Dechový symfonický orchestr, protože to je pojem, který taky může být pro posluchače trochu matoucí. Znají možná Dechový orchestr symfonický taky, ale co je Dechový symfonický?
1: Dechový symfonický orchestr, jak už vyplývá z toho názvu, jsou to pouze dechové nástroje. Samozřejmě dechové hudební nástroje dřevěné a žesťové, takže chybí tam sekce smyčců, takže v podstatě pro posluchače ono většinou, že tu vlastně funkci smyčců přebírají často klarinety, flétny a tyto dřevěné dechové nástroje, takže ta instrumentace samozřejmě pro tento soubor se malinko liší. Ale mě vlastně i tento zvuk tohoto orchestru hodně oslovil, protože ráda vlastně komponuji pro dechový symfonický orchestr a můžu tam vlastně více i implementovat těch jazzových a rockových prvků, poněvadž to obsazení k tomu vybízí.
0: Takže hlavní rozdíl je ten, že se nedají psát tak dlouhé tóny, protože by to neudrželi. Ano, rozumím. Proč se skladba jmenuje Proměny tedy?
1: Proměny, jsou to proměny vlastně i nějakých, řekněme, hudebních částí, které ve skladbě jsou. Jsou tam vlastně jak takové ty melancholické dlouhé pasáže, tak i vlastně rychlé části, takové dravé, takže proto proměny, že vlastně ta kompozice je pestrá, co se týče změn různých nálad.
0: Takže to bude k slyšení v únoru, bude to tedy hrát hudba Hradní stráže a policie České republiky?
1: No, tentokrát ne, tentokrát to bude ústřední hudba armády České republiky.
0: Dobrá, dobrá.
1: Pod taktovkou Jaroslava Šípa, tak.
0: Taky plukovníka, myslím.
1: A taky plukovníka Jaroslava Šípa, tak.
0: Nicméně vy, když už mluvíme o těch tedy velkých obsazeních a tom symfonickém žánru, tak v březnu bude mít premiéru dokonce vaše první symfonie, tak to je velký mezník v životě skladatele nebo skladatelky. Bude to podsta Ludvigu van Beethovenovi u příležitosti, předpokládám, jeho významného výročí, kdy si tedy příští rok budeme připomínat 200 let od jeho úmrtí. Skladbu si objednala Komorní filharmonie Pardubice. Tak jak jste přistoupila k tomu symfonickému tvaru? Je to klasická symfonie v Beethovenově? Novském duchu, nebo už jste tu formu pojala nějak moderněji?
1: Tak jak i znělo zadání od zadavatele, přáli si mít tu symfonii vyloženě takovou klasičtější, aby to bylo opravdu na tu počest Beethovena, takže píšu ji spíš takovým klasičtějším stylem, i tím, že vlastně můj stylový rozptyl skladeb je velmi široký, tak vycházím v tomto zadání vstříc a zatím je teda kompozice ve vzniku. Mám zatím hotovou první větu a rozepsanou druhou část, takže těším se na další práci.
0: Jsou tam třeba i nějaké přímé citace Beethovena, nebo pracujete tam nějak s jeho?
1: No, používám jenom třeba část motivů, ale opravdu jenom tak lehce, aby vlastně i posluchač neznalý třeba toho díla nerozpoznal vlastně ty motivy. Je to opravdu jenom takovém jakoby uctivém náznaku. Nechci používat vložně nějaké dlouhé citace, které si myslím, že musí být opodstatněné a mají pak opravdu takový velký význam, takže spíš používám svoji hudbu v tom vyloženě jenom čistém náznaku na počest Beethovena.
0: Tak to bude symfonie číslo 1 Kateřiny Horké, kterou tedy v březnu příštího roku zahraje Komorní filharmonie Pardubice. No a dnešní pořad zase i závěrečnou ukázkou zakončíme cestovatelsky, protože se podíváme tentokrát do Vilniusu. Zazní za chvíli skladba pro smyčcový orchestr Vilniuské zvony. A vy jste říkala před chvílí, že do Vilniusu se brzy podíváte znovu, tak při jaké to bude příležitosti?
1: No, tak zrovna dnes mi přišel e-mail z Vilniusu, že jsem se prý dostala znovu do finále této soutěže, což mě velmi potěšilo. A 10.10. bude závěrečný koncert 6 finalistů této soutěže. Je to teda Komorní orchestr svatého Krištofa a myslím si, že to celkově je šestý ročník této mezinárodní skladatelské soutěže. Moc se na koncert těším.
0: Kde vy už jste tedy získala druhou cenu právě s touto skladbou Vilniuské zvony?
1: Ano, druhou cenu s Vilniuskými zvony, to bylo v roce 2024 a rok předtím jsem dostala první speciální cenu za svou zimní melancholii, což vlastně jsem se zúčastnila poprvé a velmi mě těšilo, že jsem mohla navštívit Vilnius a tamní orchestr, protože ta úroveň té soutěže je velmi vysoká, co se týče i zkoušek daných skladeb, které vlastně zkouší opravdu poctivě, dají se na to, myslím, celkově celý týden, kdy zkouší na tento koncert.
0: A Vilniuský orchestr tedy uslyšíme i na této nahrávce, je to tak?
1: Ano, je to tak.
0: Tak pojďme si závěrem dnešního pořadu poslechnout Vilniuské zvony skladatelky Kateřiny Horké. Moc vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišla do dnešního pořadu. Přeji vám mnoho úspěchů, ať se vám daří a někdy se budu těšit opět naslyšenou.
1: Děkuji, zdravím posluchače Rádia Klasik. Na viděnou.
0: Pojďme si poslechnout Vilniuské zvony a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Proč se culíš?
5: Protože budeme krásný.
4: To už přece jsme.
5: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
4: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
5: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Krásné sobotní poledne vám na stanici Klasik Praha přeje Stanislav Předota. Dnes je 10. října, 10 minut po 12. hodině a začíná popolední moderovaný blok. Zahájili jsme ho sonátou bémol číslo 2 od Sergeje Rachmaninova. První větu této sonáty nám zahrála Nicole Bóková. Po klavírní skladbě teď přichází operní duet. Bude to duet z prvého dějství opery Lakmé od Leo Delíba, zvaný Květinový. A zpívat nám budou dvě sopranistky, Priti Ende a Nadine Sierra.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

Sopranistky Pritiende a Nadine Sierra nám zaspívali líbezný květinový duet z opery Lakmé od Leo Delibes. Doprovázel orchestr s názvem Le Frivolité Parisienne a dirigoval Giacomo Sagripanti. Od Maxe Brucha si teď poslechneme finále, tedy třetí větu z jeho houslového koncertu G-moll číslo 1. Tento závěr houslového koncertu zahrají skvělí interpreti, houslistka Anne-Sophie Mutter a berlínští filharmonikové s Herbertem von Karajanem.

finále houslového koncertu G-moll číslo 1 od Maxe Brucha zahráli berlínští filharmonikové pod taktovkou Herberta von Karajana s houslistkou Anne-Sophie Mutter. A teď je tu opět hudba vokální. Poslechneme si slavnou árii Ombra mai fu z opery Xerxes, jímž autorem je Georg Friedrich Händel. A zpívat nám bude René Fleming.

0: známou a působivou árii z opery Xerxes od Georga Friedricha Händla zaspívala sopranistka René Fleming. Doprovázel ji na dobové nástroje orchestr doby osvícenství dirigovaný Harrym Bickettem. Dalším autorem v našem vysílání je Josef Haydn. Jeho skladbu si poslechneme po pozvánce k poslechu pořadu Spektrum hudby, který na nás čeká dnes v podvečer. A bude to od Josefa Haydna část z jeho klavírního tria číslo 39 G-dur. Poslechneme si závěrečnou část tohoto tria Rondo al Ungarese, tedy rondo po maďarském stylu. A bude to úprava pro zobcovou flétnu a basso continuo.
1: Klasik Praha.
2: Vypadá jako klavír, ale klavír to není. Je to čembalo. Fascinující nástroj, který ve 20. století vstal z mrtvých, představí v sobotním spektru hudby čembalistka Monika Knoblochová. Zjistíte, proč bez něj barokní hudba nemohla žít a kde můžete ochutnat Moničino vyhlášené, avšak nezvyklé, Café Krém. Premiéry pořadu Spektrum hudby s Filipem Sichrou se dočkáte v sobotu v 6 hodin večer.
3: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Optimistický závěr klavírního tria G-dur číslo 39 od Josefa Haydna nám zahrála na zobcovou flétnu Lucie Horš. Doprovodnou skupinu obstarali houslistka Rachel Podger, violončelista Albert Prügen a čembalista Tom Foster. Od Antonína Dvořáka si nyní poslechneme humoresku číslo 7 Ges Dur. To je ta známá humoreska od Dvořáka. A my si poslechneme nikoli tu původní klavírní verzi, ale úpravu Fritze Kreislera pro violončelo a klavír.

Úpravu známé Dvořákovy humoresky nám zahráli violončelista Edgar Moreau a klavírista David Kaduš. Dalšími autory v naší galerii krásné hudby jsou Karl Orff, Antonio Vivaldi, Vítězslava Kaprálová a Giuseppe Verdi. To znamená, od Orffa budeme nyní poslouchat část z jeho scénické kantáty Carmina Burana, kterou Orff napsal na světské texty potulných středověkých hudebníků, které byly nalezeny v benediktinském klášteře v Beuronu. A poslechneme si hned tu otevírací úvodní část s názvem Štěstěna vládkyně světa.

Úvodní část z Carmíny Burany od Karla Orfa nám zaspíval Kühnův smíšený sbor se sbormistrem Pavlem Kühnem a doprovázel symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Gaetánem Delogu. Antonio Vivaldi, skladatel, kterého nemusíme příliš představovat a jehož hudbu většinou člověk pozná skoro okamžitě po prvních pár tónech. Poslechneme si Andante, volnou větu z jeho symfonie G-dur.

Doslova hebké bylo Andante ze symfonie G-dur od Antonia Vivaldiho. Zahrál ho orchestr The Academy of Ancient Music, dirigoval Andrew Menzi. Jedním z velmi výrazných skladatelských a dirigentských talentů, které jsme ve 20. století měli, byla Vítězslava Kaprálová, která žel zemřela předčasně v 25 letech. Nejprve studovala na brněnské konzervatoři skladbu a dirigování a potom v obou oborech pokračovala na mistrovské škole pražské konzervatoře skladbu. Studovala u Vítězslava Nováka dirigování u Václava Talicha. Tu mistrovskou třídu pražské konzervatoře absolvovala vojenskou symfonietou, kterou provedla v listopadu roku 1937 v Praze s Českou filharmonií. To znamená, provedla ve smyslu, že ji sama dirigovala. A za tuto vojenskou symfonietu také v následujícím roce 1938 dostala Smetanovu cenu. My si nyní vojenskou symfonietu opus 11 od Vítězslavy Kaprálové poslechneme s Janáčkovou filharmonií Ostrava a dirigentkou Alenou Hron.

0: Vyslechli jsme vojenskou symfonietu opus 11 od Vítězslavy Kaprálové. Hrála Janáčkova filharmonie Ostrava, dirigovala Alena Hron. Následuje pozvánka k poslechu dalšího nového dílu cyklu Švédský stůl. Ten nový díl budeme vysílat zítra od 19 hodin v podvečer. A potom si poslechneme duet z opery Rigoletto od Giuseppe Verdiho. Bude to duet z prvého dějství, kdy Rigoletto, hlavní postava opery, potkává nájemného vraha z Parafučila.
1: Klasik Praha.
0: V pořadu Švédský stůl si poslechneme hudbu z alba Praetorius tančí. Na projektu se podílel německý soubor Capella della Torre a sopranistka Margaret Hunter. Taneční hudbu přelomu 16. a 17. století si můžete poslechnout v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
4: komorní hru Martiny Kinské
3: Štýrský Toajen Heisler.
4: Setkání tří výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
3: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
4: Štýrský Toajen Heisler.
5: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZ. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
8: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Setkání Rigoletta a Sparafucila, setkání, které vyústilo v tragédii v závěru opery Rigoletto od Giuseppe Verdiho. Zpívali nám jako Rigoletto Leo Nucci a jako vrah Sparafucil Nikolaj Giaurov. Doprovázel Orchestra del Teatro Comunale di Bologna a dirigoval Riccardo Chailly. Nejvýznamnějším skladatelem Rumunska ve 20. století byl bezesporu George Enescu. Tvořil především v prvé polovině 20. století, zemřel roku 1955. My si od Enesca teď poslechneme část ze smyčcového oktetu C-dur. Je to dílo, které napsal v roce 1900, to znamená, že to je jedno z jeho velice raných děl, tehdy mu bylo 19 roků. A my si v podání dvou skvělých souborů, francouzského Quatuor Eben a anglického Belcha Quartet, poslechneme čtvrtou větu.

vzrušenou čtvrtou větu ze smyčcového oktetu C-dur od George Enesca nám zahráli Quatuor Eben a Belcha Quartet. Od Friderika Chopina je teď na řadě Andante z Nocturna číslo 1 F-moll. Hrát nám bude klavírista Maurizio Pollini.

Jedním z významných flétnových virtuózů ve Francii v 18. století byl Jacques-Christophe Naudot. Je pochopitelné, že velkou část svého skladatelského díla tedy věnoval přímo flétně. A my si teď od Naudota poslechneme prvou větu, gaiement, tedy radostně, z jeho koncertu C-dur. Hrát nám bude Lucie Horš.

Lucie Horš na zobcovou flétnu zahrála prvou větu z koncertu C-dur od Jacques'a Christophe'a Nodota. Doprovázel soubor The Academy of Ancient Music a dirigoval Bojan Činčič. Do proudu klasické hudby teď vstoupí hudba filmová. V roce 1979 natočil renomovaný francouzský režisér François Truffaut drama s názvem Láska na útěku. Hudbu k tomuto filmu napsal osvědčený filmový skladatel Georges Delerue. A my si teď krátkou ukázku poslechneme.

0: Klasik Praha.
1: Vysočina sobě je nový prestižní koncertní cyklus symfonické hudby, který poprvé v historii přiváží do kraje Vysočina špičková profesionální tělesa. Kdo stál u jeho zrodu a kde se koncerty konají, prozradíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhony 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Jsme Klasik Praha.

Berlínská filharmonie s dirigentem Simonem Rattlem nám zahrála dosti bojovnou hudbu. Však se tato skladba Gustava Holsta jmenovala Mars, zvěstovatel války. Byla to prvá část z Holstovy orchestrální svity Planety. Od Nikolaje Rimského-Korsakova teď zazní skerco, třetí část z jeho smyčcového sextetu A dur. Tuto skladbu napsal Rimský-Korsakov v roce 1876.

To bylo skerco ze smyčcového sextetu a dur od Nikolaje Rimského-Korsakova. Hráli nám houslisté Pavel Hůla a Miloš Černý, violisté Zbyněk Paďourek a Josef Klusaň a violončelisté Václav Bernášek a Michal Kaňka. Juan Diego Flores, vynikající tenorista, nám nyní zaspívá slavnou píseň O sole mio, jejímž autorem je Eduardo Di Capua.

Tenorista Juan Diego Flores a píseň Eduarda Di Capui O Sole Mio. Před námi je teď etuda C mol číslo 12 od Friderika Chopina, ale ještě předtím, než si ji poslechneme, tak bych chtěl zmínit, jaké pořady jsme pro vás připravili na dnešní podvečer a večer. Nejprve od 18 hodin to bude pořad Filipa Sichry Spektrum hudby. Filip bude tentokrát vyprávět o čembalu. Od 19 hodin přijde na řadu pořad Miroslavy Časarové na osobní notu s názvem Diagnóza tenor. Hostem bude tenorista Dušan Růžička. Od 20 hodin, jako každý den, vysíláme koncert bez smokingu. Dnes to bude symfonie číslo 2 a violončelový koncert Roberta Schumana. Hrát nám budou vídeňští filharmonikové s Leonardem Bernsteinem a violončelista Miša Majsky. A nakonec ještě od 22 hodin si můžete poslechnout reprízu Švédského stolu o americkém skladateli Charlesi Ivesovi.

Etudu C-moll od Friderika Chopina zahrál Sequeira Costa. Antonín Dvořák, Legendy, to je cyklus krásné hudby, z něhož nám nyní Pražská komorní filharmonie s dirigentem Jiřím Bělohlávkem zahraje devátou část. Tato devátá legenda má tempové označení Andante con moto.

To byla devátá část z cyklu Legendy Antonína Dvořáka. Hrála Pražská komorní filharmonie, dirigoval Jiří Bělohlávek. Od Wolfganga Amadea Mozarta si nyní poslechneme závěrečné presto, třetí větu z jeho houslového koncertu B-dur číslo 1. Na tomto koncertu je zajímavé, že není úplně přesně známo, kdy ho Mozart zkomponoval. Na partituře, na autografu je datum 1775, ale to datum bylo zjevně přepsáno a pak ještě jednou přepsáno. Takže se tam na sebe navrstvilo několik dat. Nicméně hudební historikové se začali orientovat spíše podle vodotisku, a kvality papíru a dalších indicí, které nasvědčují tomu, že tento koncert patrně vznikl v roce 1773, tehdy bylo Mozartovi 17. A jestli je závěr historiku oprávněný, tak je to úplně první koncert vůbec, který Mozart napsal pro solový nástroj s orchestrem. Je také známo, že sám Mozart tento koncert několikrát na veřejnosti hrál, protože byl samozřejmě nejen úžasným klavíristou, ale také vynikajícím houslistou. My si teď třetí větu z tohoto díla zahrajeme v nahrávce s houslistou Giulianem Carmignolou.

0: Giuliano Carmignola a orchestra Mozart s dirigentem Claudiem Abbádem zahráli Mozartův koncert číslo 1 B-dur, respektive jeho třetí závěrečnou větu. Posloucháte stanici Klasik Praha, dnes je sobota 10. října, je 3,5 minuty po 2. hodině odpolední. Následuje skladba Astora Piazzolly s názvem Oblivion. Poslechneme si úpravu pro trumpetu a orchestra.
1: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Péleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fourniliere a režie Christophe Loy. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
4: Salonky.
5: Ne, čistota je pro nás úplný základ.
4: Úklid.
5: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
4: Ha, kuchař.
5: Správně.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
6: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland.
7: Jsme Klasik Praha.

Úpravu skladby Oblivion od Astora Piazzolly nám zahrála Lucien Renaudin Vary. Trumpetistku doprovázel orchestr Philharmonic de Monte Carlo a dirigoval Sacha Goetzel. Johannes Brahms je autorem dvou klavírních koncertů. Jako zručný klavírista je také oba dva premiéroval. My si teď poslechneme druhou větu z toho druhého z nich. Je to koncert tónině B-dur s opusovým číslem 83. Hrát nám budou klavírista Gerhard Opitz a symfonický orchestr Bavorského rozhlasu.

Druhou větu ze druhého klavírního koncertu B-dur od Johannesa Brahmse zahráli symfonický orchestr Bavorského rozhlasu s dirigentem Colinem Davisem a klavírista Gerhard Opitz. A po velkém symfonickém orchestru s klavírem nás teď čeká dechová harmonie. Poslechneme si třetí větu, menuet, z dechového oktetu S-dur od Ludwiga van Beethovena. Hrát nám bude český ansámbl Philharmonia Octet.

Filharmonia Octet zahrál menuet třetí větu z dechového oktetu S-dur opus 103 od Ludwiga van Beethovena. Posloucháte stanici Klasik Praha, stanici, kterou si můžete buď naladit na frekvenci 98,7 nebo poslouchat v digitálním vysílání DAB, případně prostřednictvím mobilních zařízení. A samozřejmě, pokud jste doma u počítače, pak můžete naší stanici poslouchat i přímo z našich webových stránek s adresou www.klasikpraha.cz. Mám tu pro vás teď připravenou hudbu současného autora Johna Adamse. Poslechneme si třetí větu, Tokáre, z jeho houslového koncertu. Hrát nám bude houslistka Leila Josefovič.

0: houslistka Lila Josefovic a St. Louis Symphony Orchestra s dirigentem Davidem Robertsonem nám zahráli třetí větu z koncertu od Johna Adamse. Po pozvánce k poslechu pořadu z archivu osobností nás teď čeká hudba filmová, a to ze snímku Chinatown, Čínská čtvrť. To je film režiséra Romana Polanského z roku 1974, ve kterém hlavní roli stvárnil Jack Nicholson. Hudbu k tomuto filmu napsal Jerry Goldsmith.
1: Klasik Praha.
2: V dalším pořadu přivítám čerstvou držitelku ceny Thálie za celoživotní mistrovství v oboru balet, tanec a pohybové divadlo. Pochází z Užhorodu, ale již 55 let žije a působí v Praze. Život Nelly Danko je spojen s baletem Národního divadla, kde vytvořila množství rolí a dodnes působí jako pedagožka na Pražské konzervatoři. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Hlask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní. Jsme Klasik Praha.

A opět tu máme Antonína Dvořáka. Poslechneme si tentokrát jednu z jeho vrcholných symfonií, symfonii číslo 8 G-dur s opusovým číslem 88. My si poslechneme nahrávku České filharmonie s dirigentem Václavem Neumannem a hrát nám teď budou čtvrtou, tedy závěrečnou větu.

Česká filharmonie s dirigentem Václavem Neumannem zahrála závěr symfonie číslo 8 G-dur od Antonína Dvořáka. Tato symfonie určitě patří k tomu nejlepšímu od Dvořáka a k tomu nejlepšímu od Antonia Vivaldiho bezesporu patří jeho programní cyklus koncertů čtveroročních období. My si z tohoto známého cyklu teď poslechneme Largo z koncertu Zima.

Houslista Fabio Biondi a soubor Europa Galante zahráli Largo z koncertu Zima od Antonia Vivaldiho. Skladatel Dmitrij Šostakovič napsal v roce 1933 dvojkoncert pro klavír, trubku a smyčcový orchestr opus 35. Tento koncert měl premiéru v říjnu téhož roku, tedy 1933 v Leningradě, a ke klavíru tehdy usedl sám autor. Kritiky pak po premiéře psali, že jeho výkon v roli klavíristy byl brilantní. My si nyní poslechneme čtvrtou, tedy závěrečnou větu z tohoto dvojkoncertu. Hrát nám budou klavíristka Jitka Čechová a trumpetista Johannes Sondermann.

0: Klavíristka Jitka Čechová a trumpetista Jonas Zondermann zahráli závěr koncertu od Dmitrije Šostakoviče. Doprovázel symfonický orchestr severoněmeckého rozhlasu, dirigoval Oswald Zalaberger. Gioachino Rossini je spojován především s operou, a to samozřejmě právem. Samozřejmě ale také komponoval i jiné žánry a druhy hudby. My si nyní poslechneme jeho slavnostní mši Messa di Gloria. Tato mše zároveň patří k určitému typu mší, v nichž není zhudebněno celé ordinárium, jak ho známe, tedy Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, ale kdy jsou zhudebněny pouze první dvě části, to znamená Kyrie a Gloria. A my si teď poslechneme část Gloria in Excelsis Deo, tedy sláva na výsostech Bohu.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Sláva na výsostech Bohu, část ze slavnostní mše od Joaquina Rossiniho nám zahrál orchestr a sbor Národní akademie svaté Cecílie s dirigentem Antoniem Papánem. Pěvecká sóla pak zpívali sopranistka Eleonora Buratto, mezzosopranistka Teresa Jervolino, tenorista Lawrence Brownlee a basista Carlo Lepore. Posloucháte stanici Klasik Praha, je sobota 10. října, 4,5 minuty po 15. hodině. V té následující vysílací hodině nás čeká hudba Čajkovského, tedy vrcholný romantismus, potom Perslova sonáta, tedy hudba baroka. Nezapomeneme ani na hudbu 20. století, a to s Arvem Pärtem, a neopomeneme ani Mozarta, Sibelia a hudbu počítačovou. Nejprve začneme tedy Čajkovským. Je tu Labutí jezero, slavný balet, a z něho si poslechneme jednu z ústředních melodií v úpravě pro hoboj a orchestr.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Klasik Praha.
6: Klasik Praha.

Známá a krásná melodie z baletu Labutí jezero od Čajkovského zazněla v nahrávce České komorní filharmonie pod taktovkou Klause Linkela s hoboistou Zdeňkem Adamem. Henry Purcell, jeden ze skvělých anglických barokních autorů. Poslechneme si část jeho sonáty D-dur, bude to třetí věta Allegro, tedy ve svižnějším tempu, a zahraje nám ji trumpetistka Alison Bolsom.

To byla krátká věta ze sonáty od Henryho Purcella, hráli trumpetistka Alison Bolzom a The Bolzom Ensemble. Už jsem avizoval, že nás čeká také hudba 20. století, a to v osobě skladatele Arvo Pärta. Poslechneme si jeho skladbu, která měla premiéru v roce 1995 a její název je Otázkou. Darf ich? Smím?

Skladbu Arvo Pärta, Darf ich, smím, nám zahráli houslista Daniel Hope a Bazilejský komorní orchestr. Velice populární operou Wolfganga Amadea Mozarta je jeho německý singspiel Únos ze Serailu. My si nyní z této opery poslechneme předehru.

Jean Sibelius, symfonie číslo 5 S dur, opus 82. To je další skladba, kterou si teď na stanici Klasik Praha poslechneme. Příběh této symfonie je vlastně docela zajímavý, protože Jean Sibelius ji psal na zakázku od finské vlády a ta zakázka zněla, že má napsat nějakou skladbu pro oslavu svých vlastních 50. narozenin, které se v roce 1915 staly finským státním svátkem. Sibelius začal na této symfonii pracovat v roce 1914, v roce 1915 ji dokončil. Samozřejmě bylo nutno ji dokončit k tomu výročí a je zajímavé, že do svého deníku si během tvorby této symfonie napsal poznámku. Bylo to, jako kdyby Bůh Otec z hrany nebe shodil kousky mozaiky a vyzval mě, abych se z nich pokusil sestavit vzor, který byl původní. Asi se mu to nepodařilo hned na poprvé v tom roce 1915, protože na symfonii pak ještě pracovala v roce 1916, 1917 a nakonec až v roce 1919 ji dostal do takového tvaru, se kterým byl spokojen. Asi ta boží mozaika byla přeci jenom trošku náročnější. My si teď ze Sibeliovy symfonie číslo 5 S dur poslechneme druhou větu. Hrát bude Orchestra Filharmonica de Gran Canaria a dirigovat Adrian Lieper.

To byla druhá věta ze symfonie S-dur číslo 5 od Jeana Sibelia. Hrál Orchestra Filharmonica de Gran Canaria, dirigoval Adrian Lieper. A teď, jak už jsem také předeslal, nás čeká místo hudby filmové, hudba k počítačové hře. Bude to počítačová hra Kingdom Come Deliverance 2 z roku 2025 a my si poslechneme téma Hradu Trosky. Autory této hudby jsou Adam Sporka a Jan Valta.

0: Klasik Praha.
1: Svět filmu zasáhla smutná zpráva. Zemřel oblíbený britský skladatel George Fenton, který stojí za projekty jako Modrá planeta nebo filmem Gandhi. A my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na jeho projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie. Posloucháte Klasik Praha.

Vyslechli jsme velice tklivou hudbu, byl to nářek opuštěné Ariadny Lamento d'Arianna od Claudia Monteverdiho. V podstatě je to jediný zbytek, který se nám dochoval z Monteverdiho ztracené druhé opery Ariadna z roku 1608. Toto lamento bylo ve své době velice populární, vícekrát zpracovávané a sám Monteverdi ho zahrnul do své knihy madrigalů. Jedině díky tomu se nám tato krásná hudba dochovala. Zpíval soubor Concerto Italiano a jeho uměleckým vedoucím je Rinaldo Alessandrini. Francouzský skladatel Maurice Ravel je autorem dvou klavírních koncertů. Je velice zajímavé, že oba tyto koncerty, koncert G-dur a D-dur, komponoval v podstatě souběžně mezi lety 1929 až 1931. Co se týká toho koncertu G-dur, tak úmyslem Ravelovým bylo zkomponovat hudbu, která bude vyloženě zábavná, něco ve smyslu odlehčených koncertů Mozarta či Saint-Saense. Nechal se inspirovat kromě jiného také hudbou jazzovou nebo hudbou baskickou. A jak se mu ten záměr vytvořit hudbu brilantní a zábavnou vydařil, si můžeme poslechnout při poslechu první věty z tohoto koncertu. Hrát nám bude klavírista Andrew von Oyen.

klavírista Andrew von Oyen a orchestr PKF Prague Philharmonia s dirigentem Emmanuelem Viomem zahráli prvou část, prvou větu z koncertu G-dur od Maurice Ravela. A jako další skladbu si nyní poslechneme část ze čtvrté symfonie A-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Této symfonii se říká italská, protože ji Mendelssohn napsal po své velké cestě po Itálii plný krásných dojmů z uměleckých památek této země. My si teď poslechneme třetí větu, jmenuje to, kterou nám zahraje Evropský komorní orchestr s dirigentem Janikem Nezetsegénem.

Evropský komorní orchestr a dirigent Jany Knezet-Segen nám zahráli menuetovou větu z italské symfonie Felixe Mendelssohna Bartoldiho. A po italské symfonii tu je Nelsonská mše. Je to mše Josefa Haydna v tónině D-moll. My si s orchestrem The English Concert a jeho sborem teď poslechneme část ze závěru této mše Dona nobis pacem, tedy Daruj nám pokoj.

Závěr z takzvané Nelsonské mše Josefa Haydna nám zahrál a zaspíval soubor The English Concert, řízený Trevorem Pinnockem. Jaroslav Kocian, to je jméno skvělého houslového virtuóza, hudebního skladatele a pedagoga. Narodil se v roce 1883 v Ústí nad Orlicí, zemřel roku 1950 v Praze. Jeho rodné město ho následně uctilo, mimo jiné také tím, že se v Ústí nad Orlicí už tradičně koná velice respektovaná Kociánova houslová soutěž. Jaroslav Kocián samozřejmě vzhledem k tomu, jak skvělý byl, procestoval celý svět a my si teď poslechneme jeho úpravu americké písně od Stevena Forstera Old Folks at Home. Hrát nám budou houslista Pavel Šporcl a klavírista Petr Jiříkovský.

0: Autorem variace na americkou píseň Old Folks at Home je český houslový virtuos, skladatel a pedagog Jaroslav Kocián. Hráli nám houslista Pavel Šporcl a klavírista Petr Jiříkovský. Teď tu máme pozvánku k poslechu hudby v miléniu, jejíž další nový díl si budete moci poslechnout v úterý 13. října v podvečer. A potom nás čeká poslech jedné, no dalo by se říci možná úplně nejznámější české skladby. Je to symfonická báseň Vltava od Bedřicha Smetany. Hrát nám tentokrát budou bamberští symfonikové s dirigentem Jakubem Hrůšou.
1: Klasik Praha.
2: 30. výročí slaví letos multižánrový podzimní festival Prague Sounds, dříve Struny podzimu. O historii festivalu spojené i s Václavem Havlem a Pražským hradem i o programu letošního ročníku bude v příštím pořadu Hudba v miléniu hovořit ředitel a zakladatel festivalu Marek Vrabec. K poslechu premiéry v úterý 13. října od 19. hodin vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
5: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
4: Navádění letadel?
5: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
4: Technik ve věži?
5: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
4: Elektrikář?
5: Jo, přesně tak.
4: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90 a vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert, dle srovnání k 30. 9.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Klavírista Muraj Peraja a Akademie od svatého Martina v Polích s dirigentem Murajem Perajou, který zvládl obě tyto role, nám zahráli prvou větu z koncertu A-dur od Johanna Sebastiana Bacha. Toto byl opravdu takový Bach, jak ho známe. A další skladatel, ten se nám představí v podobě, která pro něj není úplně typická. Poslechneme si hudbu Leoše Janáčka. Když se zaposloucháme, tak jsou tam už určité janáčkovské typické prvky, ale ještě to není úplně ten Janáček, kterého známe z jeho vrcholných děl. My si totiž poslechneme jeho úplně ranou, v podstatě ještě studentskou práci, svitu pro smyčce. Zazní čtvrtá věta Presto a tuto hudbu, která

Kamaráta Bohemika Prague s islandským dirigentem Gudni Emilsonem zahrála čtvrtou větu ze svity od Leoše Janáčka. Další číslo v našem hudebním programu bude hudba z filmu Emma. Tento film byl natočen podle knihy Jane Austenové. Její knížky jsou velice populární a tak i tento námět byl zfilmován vícekrát. V tomto případě mám na mysli film, který vznikl v britsko-americké koprodukci v roce 1996 a k němuž hudbu napsala skladatelka Rachel Portman.

0: Klasik Praha.
1: Říká se, že tenor je diagnóza, ale co to vlastně znamená? V případě mého dalšího hosta to přináší samá pozitiva. Má krásný hlas, je příjemný a zábavný společník a pro vysokou sopranistku je skutečným požehnáním. Má téměř 2 metry. Nejenom o nadcházející sezóně, ve které ho čeká Offenbachův Orfeus a Don Jose v opeře Carmen, jsem si povídala s Dušanem Růžičkou. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří? Posloucháte Klasik Praha.

předehru k cyklu Masky a Bergamasky od Gabriela Forého zahrál Orpheus Chamber Orchestra. Pražští symfonikové si vás dovolují pozvat na velice zajímavé koncerty, které se odehrají přes příští týden ve středu 21. a čtvrtek 22. října ve Smetanově síni obecního domu. Tento koncert otevře předehra k opeře Viléma Tella. Wilhelm Tell od Joaquina Rossiniho a uzavře symfonie číslo 15 a dur Dmitrije Šostakoviče, tedy jeho symfonie poslední. Je to možná trošku nezvyklé spojení Rossiniho a Šostakoviče, ale má své opodstatnění, protože Šostakovič ve své poslední symfonii v první větě motiv z předehry k Wilhelmu Tellovi citoval. Tyto dvě skladby potom rámují Beethovenův klavírní koncert číslo 1 C-dur, ve kterém jako host vystoupí mladá klavíristka Alexandra Dovgan. Pražské symfoniky na těchto dvou koncertech bude dirigovat Andrej Borejko a ještě chci předeslat, že tak, jak je hezkou tradicí, před koncertem 21. října, tedy s tím středečním, bude předcházet setkání s umělci v cukrárně obecního domu od 18:45. Více informací o těchto koncertech, včetně možnosti zakoupit vstupenky online, najdete na webových stránkách orchestru s adresou www.fok.cz.

Sopranistka René Fleming zaspívala árii Casta Diva z opery Norma od Vincenza Belliniho. V této známé, slavné árii ji doprovázel London Philharmonic Orchestra a dirigoval Charles Mackeras. Následující skladba je od Mozarta, ovšem nikoli od Wolfganga Amadea. Poslechneme si hudbu jeho otce, Leopolda Mozarta. Bude to koncert D-dur pro trubku a orchestr, z něhož nám druhou větu zahraje Miroslav Kejmar.

Trumpetista Miroslav Kejmar, Filharmonický komorní orchestr a dirigent Petr Škvor přednesli druhou větu z koncertu D-dur od Leopolda Mozarta. A teď vám na stanici Klasik Praha posílám Pozdrav lásky. Autorem této skladby je Edward Elgar.

Pozdrav lásky od Edwarda Elgara zahrál londýnský festivalový orchestr, dirigoval Ross Popl. Jedním z významných českých skladatelů 20. století byl Pavel Bořkovec. Byl žákem Josefa Suka a Bořkovec potom později jako pedagog předával své zkušenosti dál například skladatelům Sommerovi, Ebenovi, Klusákovi a dalším. My si nyní Bořkovcovo dílo připomeneme třetí větou z jeho klavírního koncertu číslo 2, který vznikl v roce 1949. Poslechneme si nahrávku, kterou najdeme na albu Zapomenuté české klavírní koncerty. Toto album vyšlo předloni u Suprafonu a nahráli ho Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Robertem Jindrou a klavírista Marek Kozák.

0: Třetí větu z klavírního koncertu číslo 2 od Pavla Bořkovce zahráli Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Jindry a klavírista Marek Kozák. Na stanici Klasik Praha nás teď čeká hudba následujících skladatelů: Richarda Strause, Františka Xavera Richtera, Richarda Wagnera a Johna Williamse. Od Richarda Strause zazní úvodní část z jeho symfonické básně Ein Heldenleben, tedy Život hrdinů. Je to jedna z jeho ranějších kompozičních prací. My si poslechneme tu úplně první větu, která se jmenuje prostě Der Held, hrdina.
1: Tisíc osobností, tisíc rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
2: Pouze do 19. listopadu uvede Národní divadlo mistrovské dílo hudebního symbolismu operu Peleas a Melisanda. Debussyho drama vypráví příběh nenaplněné lásky v tajemném a nadčasovém světě. Hudebního nastudování se ujme maestro Patrick Fourniliere a režie Christophe Loy. Více informací a vstupenky najdete na národnidivadlo.cz.
3: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
4: komorní hru Martiny Kinské
3: Štýrský Toajen Heisler.
4: Setkání tří výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
3: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
4: Štýrský Toajen Heisler.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
6: Tohle je Klasik Praha.

První část, nazvanou Hrdina ze symfonické básně Život hrdinův od Richarda Strause, zahrál mládežnický orchestr Gustava Mahlera s dirigentem Seijim Ozawou. Teď tu mám pro vás připravenou část z hymnu Te Deum, Tebe Bože chválíme, od skladatele Františka Xavera Richtera. Bude to část In te Domine speravi, tedy V tebe, Pane, doufám. Ještě než si tuto hudbu poslechneme, tak bych vás chtěl ještě jednou pozvat k poslechu našich dnešních večerních pořadů. Od 18 hodin, to znamená za 15 minut, začíná další díl cyklu Spektrum hudby. Filip Sichra dnes bude vyprávět o čembalu. Od 19 hodin přijde na řadu pořad Na osobní notu, kdy hostem Miroslavy Časarové bude tenorista Dušan Růžička. Od 20 hodin vysíláme koncert bez smokingu, dnes s hudbou Roberta Schumana. Jeho symfonii číslo 2 C-dur a violončelový koncert A-mol zahrají vídeňští filharmonikové s Leonardem Bernsteinem a v tom zmíněném violončelovém koncertě se jako solista představí Miša Majsky. A potom ještě od 22 hodin bych vás chtěl pozvat k poslechu Švédského stolu. Dnešní díl bude s vyprávěním o životě a hudbou amerického skladatele Charlese Ivese.

Část z hymnu Te Deum od Františka Xavera Richtera zaspíval a zahrál soubor Czech Ensemble Barok s dirigentem Romanem Válkem. V roce 1868 měla v Mnichovském divadle premiéru opera Richarda Wagnera Mistři pěvci norimberští. Je to opera, která je zkomponována podle středověkých legend a mimochodem patří mezi jedny z úplně nejdelších běžně uváděných oper, protože pokud se provede celá, tak trvá asi 4,5 hodiny. My si teď z Wagnerovy opery Mistři pěvci norimberští poslechneme předehru k prvému dějství.

Dozněla předehra k prvému dějství opery Mistři pěvci norimberští od Richarda Wagnera. Hrál Gewandhaus Orchester Leipzig, dirigoval Andris Nelsons. A opět je tu čas pro hudbu filmovou. Tentokrát nám filharmonici města Prahy zahrají hudbu Johna Williamse k snímku Dobyvatelé ztracené archy, který byl natočen v roce 1981.

0: Klasik Praha.
1: Nejen skladatelem a pedagogem, ale i vynikajícím varhaníkem byl ve své době Rakušan Anton Bruckner. V roce 1884 dokonce kolaudoval nové varhany v pražském Rudolfinu. Zemřel před rovnými 130 lety 11. října 1896. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie. Tohle je Klasik Praha.

Amsterdamský barokní orchestr s dirigentem Tonem Koopmanem zahrál na dobové nástroje prvou větu ze symfonie G-moll číslo 40 od Wolfganga Amadea Mozarta. Autorkou následující hudby je skladatelka Adele Hugo. Byla pátým nejmladším dítětem slavného spisovatele Viktora Huga a věnovala se komponování, kromě jiného také zhudebnila otcovi verše. To je případ i následující skladby, kdy zhudebnila jeho báseň, která podporovala politické vězně, kteří byli vyhoštěni do trestanecké kolonie ve francouzské Guajáně. Takže teď si poslechneme hymnus vyhoštěných, píseň, kterou pro orchestr zaranžoval Richard Dubignon a kterou nám nyní zaspívá basbaritonista Laurent Nauri.

Bas-baritonista Laurent Nauri, sbor Dijonské opery a orchestr Viktora Huga, který dirigoval Jean-François Verdier, přednesli píseň Hymnus vyhoštěných. Jehož autorkou je Adele Huga. A teď po tomto velkém obsazení si poslechneme hudbu zcela komorní. Klavírista Erik Lu nám zahraje mazurku H-dur číslo 33 od Friderika Chopina.

0: Poslouchali jsme živou nahrávku z mezinárodní klavírní soutěže Friderika Chopina ve Varšavě z roku 2025, ve které zvítězil americký pianista Eric Lu. A ten nám právě na této nahrávce zahrál Chopinovu mazurku H-dur. Od Johanna Sebastiana Bacha teď zazní třetí věta Allegro z jeho koncertu pro housle, hoboj, smyčce a basso continuo. C-moll. Hrát nám budou houslista Franz Josef Mayer a hoboista Helmut Huke.
1: Je čas hledat krásu a čas nacházet ji v hudbě.
2: Stanislav Předota na Klasik Praha.

0: Dozněl závěr koncertu C-moll od Johanna Sebastiana Bacha. Hrál soubor Collegium Aureum a solové party přednesli houslista Franz Josef Mayer a hoboista Helmut Huke. Touto skladbou se s vámi také pro dnešek loučí Stanislav Předota. Dnes je sobota 10. října, za 2 minuty bude 18 hodin a to začne další z pořadů na stanici Klasik Praha, Spektrum hudby, ve kterém Filip Sichra bude povídat o čembalu. Od 19 hodin nás potom čeká pořad na osobní notu s tenoristou Dušanem Růžičkou, od 20 hodin koncert bez smokingu s hudbou Roberta Schumana a od 22 hodin švédský stůl s hudbou a vyprávěním o životě amerického skladatele Charlese Ivese. Nabídka je tedy bohatá, přeji vám příjemný poslech a těším se s vámi se všemi naslyšenou už zítra v neděli přesně ve 12. Mějte se krásně.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.
5: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
6: Milí posluchači, vítám vás na začátku dalšího dílu pořadu Spektrum hudby, ve kterém se budeme věnovat čembalu. Pro někoho je možná archaickým hudebním nástrojem. K čembalu si ale našli cestu i moderní autoři klasické hudby, i když někteří hudebníci k němu mají velmi specifický vztah. Například anglický dirigent Thomas Beecham kdysi popsal specifický, suchý a cvakavý zvuk čembala jako dva kostlivce milující se na plechové střeše. Máš taky takový dojem ze zvuku čembala? Ptám se Moniky Knoblochové, čembalistky a také pedagožky, která nejen na Hamu vedla a vede řadu mladých zájemců o hru na historické klávesové nástroje a se kterou se známe už od konzervatoře. Ahoj.
7: Ahoj Filipe, děkuji za pozvání.
6: Souhlasíš tedy s Tomasem Beechamem, že zvuk čembala působí jako dva milující se kostlivci na plechové střeše, nebo co to pro tebe je ten zvuk? Jak ty ho vnímáš?
7: Tak vzhledem k tomu, že jsem v životě nezažila dva milující se kostlivce na plechové střeše, tak to nemohu ani potvrdit, ani vyvrátit. Ale samozřejmě já čembalo miluju, takže bych se k tomuto příměru určitě nastavila kladně. Ale je pravda, že čembalo je specifický nástroj, má určitou specifiku zvuku, takže třeba některým lidem nemusí být tak sympatické, ale naštěstí většinou se líbí a vzhledem k jeho dlouhé historii, tak i dějiny to potvrdili, bylo pro něj napsána řada překrásných skladeb, vlastně řada je příliš slabé slovo, protože je prostě nekonečné množství skladeb, že se nedají za jeden lidský život zahrát.
6: A ty jsi vstupovala na konzervatoř už s úmyslem hrát na čembalo, anebo jsi si vybrala klavír a pak si přešla k čembalu?
7: Já jsem šla studovat klasický klavír a tam ani v té době nebylo možné dělat přijímací zkoušky na čembalo. Čembalo se nevyučovalo jako hlavní obor a já jsem se opravdu tak do těch svých 14 let věnovala, když jsem dělala teda zkoušky na konzervatoř, tak jsem se věnovala výhradně klavíru, ale čembalo mě okouzlilo nějak v průběhu konzervatoře, protože si vzpomínám, že jsem s tím nápadem neustále koketovala, ovšem podobně jako s nápadem studovat také bicí.
6: Aha.
7: Od čehož tam jsem dokonce došla tak daleko, že jsem si koupila i paličky. Ale protože jsem byla v té době stydlivé děvče, tak mě od toho nápadu odradilo jenom to, že jsem nepřekonala stud, abych sešla toho profesora zeptat, jestli by to šlo, protože tam studovali samí kluci.
6: Aha.
7: Do dneška mě to mrzí, i když tedy bych chtěla studovat, nebo jsem chtěla vlastně v průběhu života se věnovat melodickým bicím nástrojům především, ale bohužel k tomu nedošlo, tak třeba v příštím životě. A čembalo, my jsme jako klavíristi měli povinné v 5. a 6. ročníku, to bylo povinné pro klavíristy, a tak než jsem se tedy k tomu během těch 4 ročníků odhodlala, tak jsem ho pak stejně měla povinné, ale mě to hrozně bavilo. A asi to souvisí i s tím, že jsem vlastně vždycky hodně ráda hrála Bacha, barokní hudbu, tedy v souvislosti s klavírem především Bacha, a potom moderní hudbu. Aha, to znamená 20. století. Mě v té době až tak moc neříkal ani Chopin, ani Schubert, což u klavíristy je trošičku problém.
6: Aha.
7: A obojí je v repertoáru čembala hojně zastoupeno, takže to určitě také přispělo k tomu, že jsem se rozhodla, že chci studovat dál čembalo.
6: Mm-hmm.
7: A i to, že kromě solového hraní moc ráda hraju komorní hudbu. A přece jenom klavíristi, ty, co se věnují jako vlastně klavíru třeba na HAMU nebo na jakékoliv jiné vysoké škole, tak jsou hodně nasměrovaný na tu solovou dráhu. Samozřejmě, že hrají také komorní skladby, to je jasné. Ale vlastně jsem chtěla jako někam uhnout do nějakých jiných vod.
6: Tak to je dobře, protože my si teď poslechneme, jak máš ráda Johanna Sebastiana Bacha a hru na čembalo. V ukázce z jednoho tvého CDčka uslyšíme Bachovu sonátu D mol, což je vlastně transkripce 4. věty Allegra houslové sonáty A mol.

0: Čembalo je zajímavý hudební nástroj. My se dnes bavíme o čembalu s mojí známou, vynikající hudebnicí, ale také pedagoškou Monikou Knoblochovou. O čembalu, o tomto zajímavém hudebním nástroji, který vypadá trochu jako klavír, ale uvnitř se skrývá trochu jiná mechanika. Jak vlastně čembalo funguje?
1: Čembalo funguje úplně jinak než klavír. V klavíru, který je známý téměř každému, je kladívková mechanika, to znamená při stisknutí klávesy uvedeme v pohyb kladívko, které méně razantně či více razantně bouchne do struny, když to zjednoduším. A u čembala je na konci klávesy takzvaný trsací sloupek, v jehož konci je zasazený jazyček a v něm je zasazené miniaturní plektrum. To znamená, můžu přiblížit posluchačům, je to takové malilinkaté trsátečko, aha, jako když si představíme trsátko na kytaru, tak tohle je taková, řekněme, setina. A ještě tak jako velmi fajnově si říznutá, aby se dobře ohýbala, aby vlastně ten zvuk byl plastický, nebo mohl být plastický, když se na to čembalo hraje správným úhozem. A tedy při stisku klávesy jde celý tento trsací sloupek nahoru, trsátko drnkne o strunu a opět opuštění klávesy, trsací sloupek padá, pomocí toho jazyčku se vykloní to plektrum malinko do strany, aby mohlo vklouznout pod strunu a dusítko, které je rovněž na tom trsacím sloupku a je to jenom malinkatý kousek filcu, ten zvuk zase utlumí.
0: Tak to je hodně zajímavý způsob, jak lze provozovat hudbu ověřený staletími. Ovšem já jsem slyšel o tom, že čembalo má trochu nevýhodu, například oproti klavíru, že nedisponuje dynamikou. Je to tak?
1: Já nevím, jestli se to dá nazvat jako přímo nevýhoda. Čembalo, pokud to srovnáváme s klavírem, opravdu takovou dynamikou nedisponuje, ale pokud na to čembalo nehrajeme přímo klavírním úhozem, ale používáme správnou čembalovou techniku, tak to čembalo může znít velmi plasticky, takže vlastně v určitém měřítku tu dynamickou hru vlastně simuluje tím.
0: Aha.
1: Ale především bych chtěla říct, že repertoár, který byl psaný pro čembalo, z toho čembala vycházel a tudíž to primárně nestaví na dynamice toho nástroje, protože pro něj psali mistři, kteří většinou ten nástroj velmi dobře ovládali. Takže vycházeli z toho nástroje a psali pro něj tak vhodně, aby to na tom nástroji dobře takzvaně fungovalo, aby to prostě sedělo na ten nástroj. Nepsali pro klavír, psali pro čembalo.
0: To znamená, Johann Sebastian Bach nebo další barokní mistři, ovšem čembalo bylo ještě před nimi. Máme nějakou zmínku, nebo kdy se poprvé objevilo čembalo?
1: Tak o čembalu slyšíme už ve 14. století, ale naplno se rozvinulo, nebo vlastně doménou tohoto nástroje bylo 16. a 17. i 18. století, až do té doby, než čembalo definitivně vytlačil klavír, který vlastně tam máme období v druhé polovině 18. století, kde samozřejmě ještě čembala přetrvávají, ale čím dál víc už se píše pro rozvíjející se klavír, protože samozřejmě nemůžeme si představit, že klavír vypadal hned na začátku tak, jak ho známe dneska z koncertních sálů. Ten klavír měl vývoj tak, že v těch prvních fázích vlastně byste nepoznali podle velikosti a tvaru nějaký rozdíl oproti čembalu. Lišil se tou mechanikou, ale vlastně subtilností byl velmi podobný. Velmi podobný čembalu, ale vlastně v druhé polovině 18. století a na začátku 19. století ten vývoj byl přímo překotný. A to, co do třeba i rozsahu toho nástroje, tak i co do přidávání různých dokonce rejstříků, přestože to jistě mnohé překvapí. My známe, že má klavír dva pedály, ale tehdy měl těch pedálů třeba pět a přidávala se do něj i takzvaná turecká hudba, což znamenalo, což znamenalo vlastně taky jako bicí efekt, nebo třeba fagotový rejstřík, což byl takový bzučivý efekt. Zase zkrátka ta doba byla opravdu, ale to nejenom na začátku 19. století, ale v celé 18. 17. století velmi hravá a i čembala měla mnoho podob, mnoho dispozic a mnoho různých zvláštností a nicméně u toho klavíru tedy ten vývoj byl, jak říkám, velmi překotný, neustále se ten nástroj vyvíjel. No a postupně, protože pro něj psalo čím dál více skladatelů, tak to čembalo potom nakonec na chvíli utichlo.
0: Ale já tě zarazím. Já vím, že sice na čas utichlo, ale ve 20. století zažilo velkou renesanci. A naštěstí takovou, že pro něj začali psát i takový skladatelé jako například Bohuslav Martinů. A my si teď od Bohuslava Martinů vyslechneme část z jeho koncertu pro čembalo a malý orchestr. Pochopitelně solo hraje Monika Knoblochová.

0: 20. století je překotné, jak jsem říkal před chvílí, čembalo na chvíli utichlo, ale ve 20. století se znovu objevilo. Kdo za to může, nebo kdo přispěl k té renesanci čembala ve světě a u nás?
1: Tak to souviselo i vůbec s tendencemi nebo se zájmem o nové provozování nebo znovu provozování staré hudby. Na jehož počátku stál například muzikolog a hudební nadšenec Arnold Dolmetsch, který se zajímal o staré nástroje, o staré klávesové nástroje i jiné a samozřejmě podněcoval nebo stál v čele tohoto hnutí. Ale co se čembala týče, tak zásadní osobností byla polská čembalistka Wanda Landowska, která hrála samozřejmě nejdříve na klavír a věnovala se také ale kompozici později v 20. století, ale vlastně už na začátku toho 20. století měla svůj první recital na čembalo. Ale ona snila o tom, aby vlastně měla nějaký svůj nástroj na míru té interpretaci tak, jak se ho představovala. Přestože znala historické originály, nakonec spojila svoje síly s firmou, nebo tehdy můžeme říct továrnou Pleyel, což byla fabrika na klavíry a společnými silami vytvořili nástroj v podstatě jakoby nový, moderní, který vychází z mechaniky čembala, tak jak jsem ji popsala, ale zároveň rejstříky, které u čembala do té doby byly ovládané rukou při hraní, tedy registrace, tak to bylo u historických čembal, tak vlastně dala do pedálu. To znamená, že pedály se zapínají, vypínají rejstříky. Tak jako známe rejstříky třeba u varhan, tak čembalo má také svoje rejstříky, jsou to různé hudební barvy vlastně. A to jí umožňovalo, řekněme, plynulejší nebo barevnější registraci. Ten nástroj sám o sobě nemá takovou subtilitu jako historická čembala vlastně. Tou stavbou připomíná spíše klavír. A tím se vlastně čembalo vydalo na cestu moderní a na určitou dobu ovlivnilo i hudební skladatele, kteří z něho vycházeli, než kolem, řekněme, poloviny 20. století se otevřel nový proud a to byla tak

0: první polovině 20. století znali nástroje typu Pleyel. Pleyel nebyl samozřejmě jediný výrobce. Pak ve Francii to byla firma Gavo, v Německu to byla firma Neuprat, nebo třeba taky Šperháke nebo Amer. Těch firm byla celá řada. A ty samozřejmě nepřestali s výrobou svých moderních čembal, jenom díky tomu, že začal být zájem o historická čembale nebo jejich kopie. Některé ty fabriky začaly vyrábět vedle moderních čembal i kopie historických nástrojů, ale jinak kopie historických nástrojů se vyráběly spíš v jednotlivých dílnách, ne fabrikách. Byla to vlastně ruční výroba jednotlivých kusů. A ty u těch skladatelů, to záleží, v jakém prostředí byli a jaké nástroje vlastně měli možnost poznat. U nás ten zájem o historické nástroje, respektive kopie historických nástrojů, začal později díky vlastně rozdělení nebo politické situaci, řekněme, tak u nás nebyl tak dobrý přístup vlastně k těmto informacím, přišlo to později, než třeba na západě, kde tento trend začal daleko dřív. Takže u nás vlastně ty nástroje dlouho převládaly moderní pedálové.
1: A na ně hrála i naše nestorka hry na čembalo Zuzana Růžičková.
0: Ano, na ně, to byl její oblíbený nástroj. Ona byla také velkou obdivovatelkou Vandy Landovské. A jak mi sama osobně řekla, kdyby nedošlo k nástupu Hitlera, který vlastně zničil její plány, tak by odešla, nebo už to bylo tak nadnesené, že by odešla studovat k Vandě Landovské do Paříže. Vanda Landovská, kromě toho, že tedy, jak už jsem říkala, stála za renesancí čembala, tak samozřejmě kromě řady fantastických jejich zajímavých nahrávek, jí můžeme vděčit také za to, že vychovala celou novou generaci čembalistů, kteří vychovali další čembalisty a dostali jsme se do toho stavu, když čembalo se stalo normálním nástrojem. Ale vlastně ona stála na tom počátku a měla opravdu kolem sebe celou školu mladých adeptů, toužících poznat čembalovou hru. A mnozí z nich byli také skladatelé zároveň. Aha. Nebo skladatelky dokonce. A Martinu vlastně se takhle poznal s její žačkou, Marcel de la Cour, která patřila do okruhu Landovské. A jak sám psal v jednom dopisu panu Šafránkovi, tak je, nebo dopisu domů, a dozvídáme se to u pana Šafránka, který dal dohromady jeho korespondenci, tak psal, že poznal v jedné mocnobl společnosti, mocnobl paní, a to byla právě Marcel de la Cour, která ho oslovila, jestli by jí napsal koncert pro čembalo.
1: I tebe mohou posluchači a vlastně návštěvníci koncertu poznat z trochu odlišné role, než jenom jako hráčky na historické klávesové nástroje, protože vím o tobě, že také vaříš už léta dobrou kávu, kafé krém, ovšem je to nevšední káva. V čem se liší od té, kterou si vychutnáváme z šálku?
0: Tak je pravda, že to je trošičku pro posluchače zavádějící, aby se nezačali teďko těšit na vonavý šálek plný dobré kávy. Jedná se ano o můj koncertní cyklus, celý název zní Hudební salon Café Krém, který běží aktuálně už 18. sezónu, tedy už je to dlouhá doba, co jsem ho založila, a na jeho počátku byla touha moc realizovat programy, které jsou někdy i trošku nevšední, ale které hlavně mně připadají zajímavé pro posluchače v tom, že spojují hudbu, která je historická a není třeba tak dobře známá, které spojují hudbu a mluvené slovo. Měli jsme tam i programy, které spojují hudbu a pohyb. A nebo programy, které prostě mají vždycky jasnou dramaturgickou linku a nejsou tak často ke slyšení v jiných koncertních cyklech. A protože jsem chtěla pro posluchače vytvořit prostředí, kde se budou cítit uvolněně, tak proto ten název Hudební salon. A mým snem a i cílem, a myslím, že jsem docela spokojená, máme opravdu velmi milé publikum, v něm se už docela velká část ustálila, kteří chodí pravidelně, tak bylo mít vlastně takové salonní prostředí, které si najde svého posluchače, který má rád tento typ koncertu. Posluchači si mohou vzít s klidem na koncert šálek kávy či sklenku vína. Po koncertě čeká malé občerstvení, a to především proto, aby vlastně ta milá atmosféra toho koncertu pokračovala, ještě doznívala, ještě třeba hodinku po koncertě, kdy mají také možnost se mě nebo mých kolegů zeptat na to, co je zajímá, ať už se jedná o nástroje nebo nějakou souvislost v tom programu, která je zrovna zaujala. A v tomto duchu se odehrávají naše koncerty, které jsou situované do kostela svatého Vavřince,

0: na Malé Straně, vlastně je to těsně pod Petřínem, kousíček od Karmelické ulice, vlastně od kostela Malého Jezulátka. A letošní ročník je zaměřený na takovou velkou cestu po Evropě a koncertů máme celkem 8. A vlastně projíždíme jednotlivé významné země, tedy na podzim zavítáme nejdříve do Anglie, potom do Čech, potom do Itálie a potom dokonce na Slovensko, které tak trošku propojíme se sousedním Rakouskem, to nejde úplně oddělit. Takže myslím, že tento koncept letošní, jak jsem tak zaznamenala výpovědi našich posluchačů, je velmi zajímavý a velmi je to baví. Takže pokud by posluchači Radia Klasik měli zájem na takový koncert přijít, což by mě samozřejmě velmi těšilo, tak informace najdou především velmi lehce na Facebooku při zadání názvu tohoto koncertního cyklu Hudební salon Café Krém, případně na Instagramu. A kdo by byl odpůrce, jako já, třeba sociálních sítí, tak úplně jednoduše si vyhledat web anebo zadat jenom do vyhledávače hudební salon cafekrem.cz.
1: Výborně. Já jenom připomenu posluchačům, že jsem na pár koncertech byl a že to není koncert jenom o hudbě, ale že se také něco zajímavého dozvědí, protože Monika mi prozradila, že kromě toho, že ráda hraje na historické klávesové nástroje, tak také ráda bádá a leccos se zajímavého se na koncertu dozvíte. A dokonce máte možnost nejenom vidět, ale slyšet Moniku Knoblochovou, jak hraje nejenom na čembalo na některých koncertech, ale také na klavír nebo třeba na hammerklavír. A to bude poslední skladba, kterou si v dnešním pořadu poslechneme. Bude to ukázka z díla Václava Jana Tomáška, Ekloga G-dur číslo 5, hraná právě na hammerklavír. Moniko, moc děkuji za rozhovor a přeju nejen spoustu talentovaných nadšenců pro hru na čembalo, ale také posluchačů tvých koncertů a pochopitelně i autorů tvých skladeb, které budeš hrát.
0: Moc krát děkuju, budu se těšit na shledání, osobní shledání s vašimi posluchači při některém z koncertů a ať se všechno daří.
1: Děkujeme i tobě.

0: Švandovo divadlo na Smíchově uvádí
1: komorní hru Martiny Kinské
0: Štýrský Toajen Heisler.
1: Setkání tří výrazných uměleckých osobností jednoho osudového večera za druhé světové války.
0: Hra o pokusu dojít až na samou hranici snu.
1: Štýrský Toajen Heisler.

0: každém daru, lásku tvou i mou. Bela byl dárky od srdce, Bela byl CZ.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
1: Recepční.
2: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
2: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
6: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
7: Krásný dobrý den, naši milí posluchači rádia Klasik Praha. Z éteru vám právě zní hlas Mirky Časarové a tak tu máme další díl pořadu Na osobní notu. S mým dnešním hostem mě pojí dlouholeté přátelství a je pro mě zárukou toho, že se vždycky zasměju. Protože jeho pohotovost, vtípky a smysl pro humor jsou naprosto nepřekonatelné. A má pro mě ještě jednu podstatnou výhodu. Ačkoliv je tenor, tak měří téměř 2 metry a to se prostě počítá. Solista divadla FX Šaldy Dušan Růžička. Dušane, vítej.
8: Ahoj Mirko, moc děkuji za pozvání a za hezký úvod, jak jsi mě přivítala. Je to pravda, že s tebou se člověk vždycky pobaví a jsi úžasná kolegyně, jak nejvyště, vždycky pohotová, připravená a je to s tebou vždycky příjemně strávený čas.
7: Tak děkuju, to je hezký. Dušane, říká se, že tenor je diagnóza, jak to vnímáš ty?
8: No, je pravda, že se to snažím hájit, že to tak není, ale občas se to přihodí a se to projeví, ale...
7: A jak se to projeví?
8: Jak se to projeví? Ne, já myslím, že to je taková chiméra, která je fajn si s ní udělat srandu, že jo? Když se tenorovi něco nepovede nebo něco udělá, tak se to aspoň takhle jako řekne. No.
7: To je pravda. To tenoři a violisté, myslím, si vytáhli tohohle černýho Petra, že je na ně jasně nejvíc vtipu. A ty jsi na tenora ale dost vysoký. Byl jsi vždycky vedený jako tenor, nebo tam třeba někdy bylo nějaké, já nevím, baritonové období?
8: Vlastně jo, vždycky podle těch jednotlivých kantorů, které jsem za život jako poznal, s kterým jsem spolupracoval, tak podle nějakých přechodových tónů a toho rozsahu jsem byl vedený jako tenor. No.
7: Mm-hmm. A v čem vidíš největší výhodu toho, že jsi tenor?
8: Výhodu?
7: No, já myslím, že tenoři mají jenom samé výhody. Já vždycky říkám, že v příštím životě se chci narodit jako tenor.
8: Dobře, tak budeme si to přát, až bude poslední loučení.
7: Doufám, že za dlouho.
8: Jo, to bude za dlouho. No, výhodu, no, tak já myslím, že to je docela jako náročný obor, takže potom zvládat různý ty role, takže si myslím výhodu, že jsou jako na výsluní, asi kvůli té poloze, nějaký ty prestiže, ale myslím, že každý z těch oborů má svoje úskalí, svoje vrchely, svoje technické věci a to, co musí předvíst. Takže je to asi něco jako o těch vtipkách, o těch tenorech, takže bych to zase nepřeceňoval. Jako je to určitě hezký, samozřejmě, když je pěkný hlas, barevný hlas, dobře posazený a zaspívá ty kulturní známý ty árie, tak samozřejmě proto to má asi, i ten obor má, že jo, určitý, ty skladatele pro ně psali, že jo, nějaký, takže tím se dostal samozřejmě i tím repertoárem nějak jako možná na to výsluní. Jo, ale o to je to pak jako větší dřina a větší závazek pro ty interprety, si myslím, tak aby dostali určitých těch nároků na ty třeba konkrétně ty známé.
7: To je pravda, no. Protože tenorový repertoár je opravdu takový prestižní a známý.
8: Jasně, jasně.
7: A je fakt, že když člověk má za sebou tu plejádu skvělých hlasů, které zpívaly ty jednotlivé árie a pak vlastně s tím vědomím, že musí také obstat, není to jenom tak jednoduché.
8: Není, no. Takže je to víc pak zavazující samozřejmě. Ale může tam člověk jako přinést něco sám ze sebe, určitě vždycky lepší, než napodobovat, tak vycházet ze své přirozené barvy a volnosti a nastavit tu interpretaci po svém.
7: Je to pravda. Ty jsi dnes přinesl do našeho dílu celou řadu výjimečných hlasů a pojďme začít rovnou hned také jedním tenorem a je to Aldo Baldin. Řeknu, že pro mě to je trošku neznámý interpret, ale poslechla jsem si nahrávku, kterou si vybral a za prvý také z něj čiší radost ze života, bych řekla. A je to teda výjimečný hlas.
8: Ano, určitě pracoval právě s Petr Schreierem, že jo, na tyhle ty kantáty, co jsem měl taky možnost ještě před 25 lety poznat jeho práci s Pražským filharmonickým sborem, proto jsem se vlastně k němu takhle jakoby vrátil, protože tahle ta škola německá, že jo, těhle těch zpěváků mě zaujala, ta spolupráce, a on hodně právě spolupracoval v té lehkosti s tím Petrem Šarajevem, tak proto jsem ho vybral, aby jsme měli nějaké ukázky. Nějaký...
7: Odlehčený začátek.
8: Jasně.
7: Máme tu tedy árii Johanna Sebastiana Bacha, Pan is Meister. Budeme poslouchat orchestr Hanoverského rozhlasu, který řídí Peter Schreier, a zpívá tenorista Aldo Baldin.

0: Na Radiu Klasik Praha jsme poslouchali árii Johanna Sebastiana Bacha, Pan is Meister. Zpíval nám tenorista Aldo Baldin, orchestr Hanoverského rozhlasu řídil Petr Schreier a se mnou ve studiu sedí také jeden tenorista a tím je Dušan Růžička. Dušane, ty jsi zmiňoval filharmonický sbor, pojďme ještě ale o trošku dříve. Kdy se v tobě probudil tenor? Kdy jsi uvědomil, že hudba je to, co chceš v životě mít?
1: No tak to bylo ještě před tenorem. Takže byl tam základ jiný. Nebylo to potom narození, jak se říká v těch vtipech, že jo? Una furtiva. Tak bylo to už vlastně ve druhé třídě na základní škole, kdy mě pan učitel vzal vlastně do sboru, který byl ve škole, na základní škole Botičská na Praze 2. A pak jsem se vlastně velice rychle dostal, nebo to bylo vlastně ještě během toho roku, se mě naši dovlekli doslova na předzpívání panu Chválovi do kinova dětského sboru, kam jsem vůbec nechtěl, protože v té škole se mi to líbilo. No, si to do dneška pamatuju. A od té doby jsem tam vlastně byl až do 19 let v kinovědeckém sboru a tam vznikla velká láska vlastně k hudbě a hlavně k opeře, že jo, protože jsme jezdili na festival, kam teď v současnosti jezdí roky taky znova zmiňující pražský filharmonický sbor, bylo to na Bregenzer Festspiel, no a tam jsme vlastně se mohl poznat tu Carmen s tehdejšími hvězdami, jako byla třeba Mariana Lipovšek s vynikajícím baletem ze Španělska, byly to vlastně vynikající umělci z celé Evropy a tam asi ta opera jakoby vlastně zvítězila, dostala se pod kůži, že jo, když mi bylo nějaký těch 11 let a určitě tam se to jakoby nasměrovalo na tu hudbu a už bylo k tomu studium soukromí klavíru i pak v Lidové škole umění a pak na snadě bylo teda přejít po gymnáziu na tu konzervatoř.
0: To jsi studoval v Praze?
1: Studoval v Praze, no.
0: A teď si nevybavím, u koho jsi vlastně byl?
1: Luďka Lébla. Začal jsem teda u Tondy Švorce jeden rok. On si tenkrát vlastně začal učit, zase tři tenoristy, ale pak jsme se nějak jako domluvili po roce a přišel jsem k Luďkovi Léblovi, což bylo úplně super seriózní debata, která myslím, že by měla mezi kantory a žáky fungovat, že říkal, že rodně si jako neví úplně rady třeba s tím tenorem, tak jsme se takhle v pohodě jako domluvili, že nebyly žádný, takže jsem pak studoval u Luďka Lébla. No.
0: Jak vzpomínáš na konzervatoř?
1: Jo, bylo to vlastně zajímavý období, co se týká třeba vnímání nějaký techniky, bylo to docela jako náročný, myslím, že jakoby je to, to sama víš, že jo, ta práce přece na ten nástroj a na ten, ta pěvecká práce je trošičku jakoby jiná, že je to prostě hodně o té hlavě, o to uvědomění jednotlivých rezonančních ploch správně s dechem, takže to si myslím, že jsem teda na té konzervatoři samozřejmě nějakým způsobem vnímal, ale čím jsem byl jakoby starší, tak jsem to začal vnímat jakoby jinak a asi jako, nechci říct lépe, ale že to člověk jako tomu líp porozumí, no. Možná, že to je tou diagnózou toho tenora. Ale rozhodně jsem rád, že jsem konzervatoř jako absolvoval, byl to, člověk se dostal a v té době už jsem vlastně členem pražského komunitního sboru, zpíval s tím pražským filharmonickým sborem, takže objezdil jsem celý svět, bylo to určitě zajímavý, hezký období.
0: Ale pak tam byla i nějaká pauza, mám pocit, že jsem četla, že jsi měl i v uvozovkách nějakou normální práci.
1: Jo, jo, to bylo určitě jako dobrý. To bylo dobrý, bylo po takém úrazu, kdy jsem trošku se jako aštval, že to bylo takový...
0: Úrazu hlasovém
1: hlasovém jsem zatím neměl, ale fyzickém. No a tak mě to nějak jako by asi vyčerpala ta práce 10 let v tom sboru. Mm-hmm. Jako, něco mi to přineslo, ale že se chtěl člověk někam posunout. Tak jsem jako teda nejdřív byl jako jeden z řezů, takže jsem si se dostal konkurs na specialistu na prodej společnosti Mabelix a bylo to vlastně zajímavé, že se vlastně otvíraly tady nové ty obchody, když byla expanze od roku 2008. Bylo to super, bylo tam školení ve Vídni, což jsem zase spojil s návštěvou vídeňské státní opery v celém zátole, takže to byly jako zajímavé věci. Ale pak se nějak jako rozhodlo, že celý ten tým nás propustili, že to bude dělat teda Rakušáci, ale to už mi pomohlo na to, že jsem se teda dostal do oby a tam jsem dělal vlastně to podobný specialistu na ten remodelingy a na otvírání těch nových marketů. Takže nějakých těch 7 oby, co tady bylo v té, vlastně to mě strašně jako bavilo, zaučovat ty zaměstnance, všechno, aby bylo naskladněné, načančat ten obchod, aby byl hezky otevřený. Pak jsem se teda dostal, až to nějak jako skončilo, tak nás dali jako na ty prodejny a tam už jsem teda cítil, že to už teda pro mě není.
0: Zpíval jsi někdy zákazníkům?
1: Ne, ještě jsem dostal tenkrát na takový ty šedivý, který nebyly prosklený ty obchody. A... Takže tam jsem to pak jako ukončil, takže to bylo takový jako zajímavý období přes ty 2 roky. No a tam jsem teda si potom jako našel na doporučení protože vlastně máma pochází z Bratislavy, že tam byla teta, tak jsem začal chodit paní Zlatice Livorový, to byl vlastně můj druhý kantor, takže a u ní jsem vlastně se tak relativně rychle dostal na hostování do divadla FX Šaldy a v roce 2012 potom na angažmá do Slezského divadla Opava. Takže tam mě vlastně jako přivedla na tu solovou dráhu. A od té doby vlastně se tomu solovému zpěvu věnuju s tím, že jsem pak přešel 2015 do divadla FX Šaldy, jako do Stadionka.
0: Kde jsi teď už doma? Pojďme si poslechnout nějaký další tenorový hlas a musím říct, že tohle je teda fakt ale perla. A není to jenom proto, že je to v názvu té opery, ale Alfredo Kraus a v árii z opery Lovci perel Georges Bizeta.

0: Poslouchali jsme árii z Jacques Roy Entendre, což je árie z méně známé opery Georges Bizeta, protože Georges Bizet není jenom Carmen, ale jsou to také Lovci perel a zpíval naprosto fantastický Alfredo Kraus. A se mnou dnes ve studiu sedí tenorista Dušan Růžička. Dušane, já nechápu, že ten Alfredo Kraus není tak známý jako Domingo Pavarotti, když to jsou naprosto srovnatelné nádherné hlasy.
1: Jo, já právě oceňuji strašně, protože jsem to i vybral, protože mohli bychom si tady dát, že jo, highlights tenorovej.
0: Ano.
1: Ale proto jsem vlastně jako vybral, protože si myslím, že když jako lidi dělají dobře tu práci, dneska je to třeba už ještě víc než za jeho doby o nějakém marketingu, jak tě třeba někdo prosadí nebo tohleto, ale vážím si o to víc lidí, kteří prostě dělají to své řemeslo a myslím si, že a dělají ho dobře, takže si myslím, že by měli mít nějaké uznání nebo mělo by se o nich trošku vědět. No.
0: Mít tenorové hlasivky není úplně jednoduché do praktického života. Jak ty pečuješ o svůj hlas? Věnuješ se mu nebo mu věříš, že to zvládne vždycky?
1: Asi jako mu věřím, nikdy jsem nebyl nějaký hypochondr a takhle, aha, jako že bych, mám rád i saunování, mám rád i fakt jako, hodně se otužuju, jo, mám rád i jako, i třeba led, klidně se ledovou tříž, prostě jako vůbec nikdy to
0: vlastně neudělá. Neřešíš v letě, jo, prostě.
1: Ne, vůbec tyhle věci jako ne to. Samozřejmě jako poznám, když už jde do tujího, občas na něco trpím nějaký. Když se má něco jakoby zhoršit, tak to jo, ale v podstatě tohleto naštěstí teda mě míjí, že bych se tím nějakým způsobem jakoby trápil. No. Ale jako poznám, když už by se mělo něco jako začít, to, tak to nějakým způsobem řeším, ale nedělám se s tím teda a nějaký speciální péči, no, tak samozřejmě se neužvávat, že jo, tohle
0: to je jasný.
1: Ano,
0: to je základ,
1: ale, ano. Základ, ale není to jakoby hlavní ta myšlenka toho, abych pořád o sebe pečoval.
0: My jsme na začátku nové sezony. Tebe ve tvém domovském divadle čeká teď konkrétně Jacques Offenbach a jeho Orfeus v Podsvětí. Je to vlastně opereta. Co ty a opereta?
1: Jo, tak operetu mám samozřejmě velice rád. Mě provází od začátku, že konkurzní roli v Opavě byl Netopír, rovnou Eisenstein. Takže myslím si, že to je velice oblíbené stále by pro to publikum, které na to máme. Sami jsme spolu nějaké operety už zažili, že jo. Poslední byla Čardášová princezna, kterou jsme si vlastně užívali. A tohle je nová výzva. Orfea jsem ještě teda nespíval přímo titulní roli. A začali jsme vlastně před 2 týdny ansámblovat a týden aranžujeme a myslím si, že to bude zajímavé v tom, že se snažila paní režisérka Linda Hejlová-Kaprtová hodně proškrtat a změnit ten text v dnešní době k tomu, k té aktualizaci té režie, aha, aby to bylo, takže tím to myslím, že to bude to mít i jakoby spát, že to nebude tak jakoby náročný, což si myslím, že je i cesta pro to si získat a zachovat i diváka u té operety, aby nebyly tak košaty vjednatý ty dialogy, které plnili třeba v té době, samozřejmě to politické zadání, že on si v té době dělal srandu z těch politických elit, ale teď si myslím, že na ten příběh, který máme narubovaný, že by to mohlo fungovat. No, tak.
0: Takže to bude Orfeus a Euridika 21. století?
1: Ano, ano, trošku takový, zatím ty začátky vypadají na to, jak žijeme sociálními sítěmi, které jsem zrovna teď na asi 3 měsíce tak nějak jako jemně vypnul, tak mě vrátila paní režisérka do reality, protože tam musíme s nima fungovat. A ten kontrast toho, co se vlastně jakoby ukazuje, jak se snaží někteří lidé, nebo jak že jo, samozřejmě všichni se tam snažíme vypadat nějakým způsobem dobře, nebo to, co děláme, že jo, tak aby jsme se prezentovali, většina lidí to má o prezentaci, někdo tam samozřejmě třeba dává celý svůj život, včetně jídla a všech věcí, ale ona tam dává třeba ten kontrast s tím, co máme od toho života domácího bordelu, jak se chováme, jak se vzájemně k sobě chováme, tam to samozřejmě o tom, že chceme jít od sebe, ale na ten venek to veřejné mínění nás neustále točí a to je tam vlastně taky takový jako bulvární to veřejné mínění. Máme ho výjimečně, ho většinou zpívají vlastně soprannistky, i starší, tak nám to zpívá pan činoherec a hlavně hraje Martin Stránský, aha, takže no, tomhle tak to bude taky oživení, jo. To bude určitě oživení a ten právě vyhledává jenom ty bulvární podtexty, tak aby to bylo prodejný, aby jsme měli co nejvíc lajků, to je vlastně, co nás tam jakoby zajímá, takže to je jakoby ten první směr, který tam jakoby jde, takže myslím, že úplně politickému se asi nevyhneme, ale nebude úplně ten určující.
0: A kdy je premiéra?
1: Premiéry máme tentokrát v sobotu a v neděli 17. a 18. října. Mm-hmm. Vás srdečně zvu.
0: Takže všichni do Liberce
1: jasně,
0: na
1: jasně.
0: Offenbacha. Pojďme teď k dalšímu hudebnímu žánru a tím je píseň. Máš za sebou nějakou písňovou zkušenost? Zpíváš rád písně?
1: V podstatě nebylo úplně tolik těch příležitostí v životě, jako nějaký cykl jsem si udělal, ale docela, kdyby dozrál ten čas, tak by jsem si i rád udělal, ale vlastně jako nebylo to jako stěžení, že? Mimo ten operní repertoár, trošku muzikálovej a pak se týká té duchovní, ty chrámové hudby, ale samostatné písně se tam protknou maximálně nějakými biblickými písněmi Antonína Dvořáka, nebo jsem dělal večerní písně, ale tenhle ten repertoár ještě možná čeká, že by si...

0: Na Rádiu Klasik Praha nám teď právě dozněla jedna píseň z cyklu Wesendonklieder od Richarda Wagnera. Zpívala brazilská sopranistka Elza Sack. Já si dnes v pořadu na osobní notu povídám s tenoristou Dušanem Růžičkou. Dušane, my jsme hovořili v podstatě tedy o moderní režii operety Jacques Offenbacha Orfeus v podsvětí. Tuto inscenaci právě teď připravujete v divadle FX Šaldy. Jak co ty osobně? Máš raději klasické režie nebo moderní?
1: V podstatě oboje. Já se to žil tak od mala, od těch už 90. let, kdy jsem se mohl dostat k nějakým tímhletím režím, jak přes kínu v dětský sbor. A samozřejmě v Praze jsme taky, že vystupovali třeba v Řeckých paších, které mě potkali v Národním divadle v Brně. Tak hodně jsem nasál těch klasických reží, takže mám jakoby k tomu ty historizující kulisy a tohle, tak to mě vždycky jako hodně oslovovalo. Když to bylo třeba předimenzovaný, jo, nějakým způsobem, ale tu moderní režie mi rozhodně jakoby není vzdálená, pokud má pro mě nějaký jakoby ten smysl a zůstává tam nějaký ten charakter, který je pro mě i dost jako propojený s tou hudbou. Jo. To mám jakoby rád, protože ty hudby je hodně, ty skladatel hodně tam jakoby napsat ten charakter. Vím, že se, je to těžký pořád pro režiséry a nějakým způsobem vymýšlet a být inovativní, to je stejný jako přesně nějakým způsobem uděláme interpretaci nějaké árie, tak oni se snaží být jako nějakým způsobem nový, ale pokud to funguje, tak určitě to má obrovský jako smysl a přesně je to navlečený na nějakou tu dobu, ale při tom udržení těch stylových věcí a pokud je samozřejmě to přenesení toho děje, tak to určitě má smysl i pro dnešního diváka, aby to pro něj bylo zajímavé. No. Ale samozřejmě ta míra, to takže určitě mi vyhovuje obojí. No.
0: Po Offenbachovi bude následovat naprostá klasika a jedna z nejslavnějších oper, a to je opera Carmen. A tebe čeká postava Dona Joseho, a to je oříšek, viď? Docela.
1: Určitě už jsem se s ní teda mohl trošičku seznámit. Aha. Na dvou provedeních a je pořád na čem pracovat, takže se na to samozřejmě těším. A
0: to si myslím právě, že je skvělé, že takhle těžkou roli člověk může vlastně jí si vést

0: celým životem.
1: Určitě.
0: A je super vidět, jak se na ní zlepšuje, jak vlastně se vyvíjí ten hlas.
1: Určitě. To je jako velký super, no, když se udržujou, nebo třeba prince, že jo, když člověk zpívá nebo takhle a po těch letech, jak ten hlas hraje, nebo naopak, že jo, když to potřebuje se to udržovat, anebo se to jako zlepší, že jo. Někdy člověk samozřejmě dojde k té situaci, že dostane nějakou roli, že, která není úplně jeho, potřeba se na ní, do ní nějak vejít, že jo, pro někoho je. A i to je to umění práce s tím hlasem, anebo pak je to umění říct, že ji třeba fakt jako zpívat nebudeš. Jo.
0: Ano.
1: I to je jakoby dobrý, aby vlastně, si myslím, jako někdy lidi berou, samozřejmě jsou rádi za každou tu roli, jo, ale tak, aby to ten hlas vydržel, aby mohli zpívat i dál. No.
0: Je to tak.
1: Jo, takže se na tuhle tu příležitost rozhodně těším a pracuji na ní.
0: A ty na ní pracuješ se svým učitelem zpěvu, kterým je Michelangelo Cavalcanti, to nás také spojuje.
1: Jasně.
0: A ty si přinesl jeho hlas i k nám dnes do vysílání. Je tu árie Scarpi z opery Tosca, Giacomo Pucciniho a zpívá baritonista Michelangelo Cavalcanti.

0: Tak to byla árie Zlotřilého Scarpii z opery Tosca Giacoma Pucciniho. Zpíval Michelangelo Cavalcanti a já si povídám se solistou divadla FX Šaldy s tenorem Dušanem Růžičkou. Dušane, ty také učíš? Učíš na základní umělecké škole v...
1: Roztokách.
0: V Roztokách, ano, nevím, proč mě tam skákali Říčany, je to na druhé straně. Co mají dnes děti v repertoáru, co chtějí zpívat? Opera to asi úplně není, viď?
1: Občas se to ale objeví, jo, ta opera je zajímavý, když někdo trošičku jako, jsem se poznal u jednoho kluka a u jedné holky, když jako zjistí, že mají trošku nějaký potenciál, tak už by chtěli zpívat hned ty velký, no, už se mi to tam jako přehodilo, tak třeba nějakého Mozarta jsme zkusili, ale... No tak minulý rok jsem musel trošičku přejít, protože učím teda 5 let, přejít i se připravit trošičku na popový repertoár, který jsme tam vlastně vůbec nerozvíjeli, ale myslím si, že ty děcka, musel jsem se na to jako dost připravit, ale vlastně pokud jako člověk jim udrží tu znělost, to posazení a dbám na tu výslovnost, tak je rozhodně pak zjistili, že to jako není lehčí, než když s nima chci začít dělat hlasový cvičení a lidový písně, že jo, tak začínáme od těch jednoduchých, že mám děcka jak od první třídy až do, jak klidně do těch 17-18 let, takže je to taky ve velkém tom rozsahu, ale samozřejmě vycházíme z toho, co mají jako rádi, co by sedlo tomu hlasu, co je může přesně rozvinout, jo, že třeba si vezmeme nějakou skladbu, dobře, můžeme ji vzít, ale rozhodně nebudeme dávat hned na koncerty, ale může se na ní třeba rozvíjet, jo, že zkoušíme tyhle ty věci a jsou to klasické věci, já se rád si je i doprovázím, protože vím, že pak je třeba takový ten stres u těch dětí, je to trošičku horší, když pak přejdou jakoby těsně před koncertem k jinému tomu klavíristovi. Takže pro mě to teda jsou občas časový nároky na to, že musím taky si najít čas trošičku cvičit, ale nejsem nějaký extra, ale snažím se udržovat nějakou tu, ale pak jsme aspoň sehranější a můžeme kooperovat. Takže novinkou jsou ty třeba popovější věci, které s nima člověk musí jakoby udělat, ale snažíme se i ve škole s novým panem profesorem jedním udělat i třeba takovou jako dechovou sekci, že by mohli mít trošičku něco si jako zaspívat, jo? Takže si myslím, že jako je důležitý víc vstříc, ale samozřejmě základním posláním je získat si fanouška k nám i do divadel, že aby nám nějaká ta generace chodila, ale někteří samozřejmě z nich i ty hodně talentovaní pak třeba přejdou, že jo, na ty umělecké školy, ale rozhodně vidím tam jakoby ten smysl toho naplnění toho volného času, aby nežili jenom online, že jo, s těmi mobilama a většina jich teď tomu musím pochválit, že chodí i sportujou, jo, takže pak už to fakt jako mají, fakt jako vidím to jako by pak v porovnání s jinými, který fakt jako se třeba tolik jako nerozvíjejí, že to má určitě velký smysl na nějaký tu vnitřní práci a na to a samotný mě teda pak ta práce samozřejmě jako baví.
0: Ty že to se má... chtěla zeptat, jestli tě to baví.
1: Jo, tak se ta analytická práce s tím hlasem i s tím dětským je určitě zajímavá, samozřejmě někdy tam přijdou nějaké ty mutace, že jo, tohleto, že to potřeba to hlídat, ale prostě tak, aby je to samozřejmě bavilo, aby to bylo nějaký nadšení, aby si zaspívali, že musíme projít s tím, aby...
0: Přináší to něco i tobě? Třeba ti to zodpoví nějakou tvoji otázku, určitě, nějaký určitě, pěvecký problém?
1: Určitě se dá na nich zkoušet jako různý, že jo, teďkom jako spolupracuju nově, tak určitě zkouším třeba na nich jako ty nový technické věci a určitě to nějakým způsobem funguje. Takže ty věci, které jako nasávám, tak se snažím předávat i těm dětem, určitě technicky, tak aby to jakoby zvládali. A ještě se snažím vlastně na ty sola rekrutovat ty děcka, protože tam vedu i sbor, tu mám nějaký 4 hodiny sborový. A tam jim taky vlastně nedám pokoj, protože vlastně když jako, aby tam si nespívali tak, jak chtějí, tak se jim snažím věnovat taky solově, ale to mi pak přinese to, že některý děcka mají pak i zájem o ten solový zpěv. No.
0: Ty se docela najezdíš teda mezi Prahou, Libercem, Roztokama.
1: Roztoky mám naštěstí blízko, mám do 4 hodinky.
0: To já si pamatuju, že taky bylo, že jsi měl dopolední zkoušku v Liberci, pak si jel učit do Roztok a jel si na večerní
1: ano,
0: zkoušku.
1: Ano, už se to snažím teda do kapul teda nedělat tyhle věci. No.
0: Protože pak na té dálnici to je, jezdíš rád autem?
1: Jezdím rád, no, ale potřeba mít tady jako takový auto bezpečný.
0: A co v něm rád posloucháš? Nebo ticho?
1: Ne, tak poslední dobu tam poslouchám rád takový jako různý filozofický věci a tak, mám rád řeckou filozofii, stoicismus a tak. Takže vlastně hodně rád poslouchám mluvený slovo na tu koncentraci na toho člověka. A pak samozřejmě, když je nutnost, tak si opakujeme role, že jo?
0: Ano.
1: Je to zkušebná, rozespívám se tam, takže bez navigace a bez různých všech systémů, co to auto dělá, aby samo zabrzdilo, by to asi nešlo občas.
0: Když vezmeš vysoký tón, tak dupneš na brzdu.
1: Jasně. Ne, no. Takže jakoby je to všechno učení v opakování, že jo. Ale A nebo si i rád vlastně poslouchám ty věci třeba, co chtějí děcka dělat, nějaký i ten pop, že jo, nebo prostě různý ty interpretace těch zpěváků a takhle, a nebo říkám to mluvený slovo, a nebo rádio taky.
0: My náš dnešní pořad uzavřeme Šehrzádou Maurice Ravela a je tu další úžasný hlas a to je sopranistka Ellie Ameling. Proč zrovna tento výběr, proč Šehrzáda?
1: No, protože měl jsem velký vztah, jako když jsem ještě hrál na ten klavír, že jsme hodně hráli toho Ravela. A myslím, že to je dost jako opomíjený, nebo se to prostě tolik nehraje, no. Tak jsem vybral tu jeho, prostě mám rád ty harmonické postupy a tohleto a tady krásně je důležitá hodně ta orchestrální hudba a občas tam přijde ten zříz nějaký ten, to se mi na tom právě líbí, že tam není úplně dominantní.
0: Dobře. Na Radio Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Dušane, já ti moc děkuji, že jsi přišel a držím ti palce, aby všechno klaplo, aby tvůj tenorový hlas vydržel. Ať se ti daří. S vámi se loučí od mikrofonu Mirka Časarová a
1: Dušan Ružička, děkuji moc za pozvání, Mirko.

0: Od srdce Belabel.cz.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
1: Informační služby?
2: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
1: Kavárna?
2: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
1: Salonek?
2: Správně, uhodlo si.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Ladíte Klasik Praha.
6: Koncert bez smokingu vám přináší
5: Klasik Praha.
7: Dobrý večer. Dnešní večerní koncert jsme věnovali dílu Roberta Schumana. Ze 6 Schumanových děl v koncertantní formě jsou 2 stálou a živou součástí symfonických pořadů. Klavírní koncert opus 54 a skladba, kterou uslyšíte dnes, koncert pro violončelo a orchestr a mol opus 129. Je to dílo zvláštní romantické krásy. Schumanovi se v něm podařilo jako málo komu plně využít zpěvnosti, jež je vlastní tomuto mužnému smyčcovému nástroji. Toto dílo bylo naskicováno v 6 dnech mezi 10. a 16. říjnem 1850 a 24. téhož měsíce instrumentováno. Byla to perioda skladatelova nového tvůrčího rozmachu na počátku jeho pobytu v Düsseldorfu, kde složil i proslulou 4. Rýnskou symfonii. Forma tohoto koncertu se definitivně odlišuje od původního schématu Concerta Grossa. Tento způsob skladebné práce propůjčuje dílu, jehož 3 věty přecházejí jedna ve druhou, blouznivou šumanovskou snivost, ušlechtilost a jakýsi třpitný nádech. V koncertu pro violončelo a orchestr a mol Roberta Schumana bude hrát na violončelo Miša Majsky. Je pravda, že východiskem Schumanovy skladatelské činnosti byl klavír. Až do opusu 23 psal výhradně pro tento nástroj, který i později tvořil centrum jeho skladatelské práce. Obrat ke komorní a symfonické tvorbě znamenal přelom v tvorbě Roberta Schumana. Tím se dostáváme na začátek našeho večerního koncertu, kdy před violončelovým koncertem zazní symfonie číslo 2 C-dur, opus 61. Ze 4 Schumanových symfonií se časem staly populární především 2, B-dur a D-mol. Pokud jde o dnes uváděnou 2. symfonii, názory odborníků na ní se různí. Kdysi byla pokládána za Schumanovo vrcholné symfonické dílo, ale objevily se i kritické hlasy. Možná se na tom podepsaly i podmínky, ve kterých se skladatel ocitl v době vzniku tohoto díla. Sám o tom píše. Symfonii jsem napsal v prosinci 1845, ještě napůl nemocný, připouštím, že je to v ní slyšet. Až v poslední části jsem se cítil lépe. Co dodat k názorům odborníků i samotného skladatele? Přesto věřím, že si rádi poslechnete i toto dílo Roberta Schumana, které zahájí dnešní večerní koncert na stanici Klasik. V symfonii číslo 2 C-dur i v koncertu pro violončelo a orchestr a mol účinkují vídeňští filharmonikové, řízení Leonardem Bernsteinem. Přeji vám hezký večer.
5: Koncert bez smokingu
6: na Klasik Praha.

0: Tohle je Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
1: V dnešním pořadu Švédský stůl, který pro vás na stanici Klasik Praha připravil Stanislav Předota, si představíme dva kompoziční póly amerického skladatele Charlese Edwarda Ivese. V podání Irského národního symfonického orchestru, dirigenta Jamese Sinclaira a klavíristy Elena Feinberga si poslechneme jeho závěrečnou studentskou práci, prvou symfonii D-moll a pozdější progresivní Emerson Concerto pro klavír a orchestr. Charles Ives se narodil roku 1874. Jeho otec byl armádním kapelníkem a poskytl synovi základy kompozičního řemesla. Charles byl takzvaným zázračným dítětem, komponoval od dětství, ve 12 už hrál v otcově kapele a ve 14 dostal první placené místo jako varhaník v kostele. Když začal studovat hudbu na Yaleově univerzitě a přinesl svému učiteli skladby fugu ve 4 souběžných tóninách, dostalo se mu odmítnutí, které nemělo daleko k ponížení. Jeho profesor Horacio Parker, vycházející z německé symfonické tradice, mu ale prospěl tím, že ho zdokonalil v klasických kompozičních postupech. Ivese naprosto nebavilo to nekonečné psaní stupidních fug, ale plnil poctivě své úkoly, i když trenér univerzitního družstva amerického fotbalu litoval, že tak nadaný hráč jako Ives tráví tolik času tou hudbou, protože by z něho místo toho mohl být špičkový sprinter. Přestože byl hudebně nesmírně nadaný, byl Ives zároveň člověkem praktickým a realisticky zvažujícím. A tak po absolvování Yale odjel do New Yorku a stal se zaměstnancem pojišťovací společnosti. Po nějaké době se osamostatnil a se svým kolegou založil pojišťovací kancelář Ives and Myrick. Jeho postupy v pojišťovnictví byly stejně inovativní jako neobvyklé postupy v jeho hudbě. Vymyslel například způsob, jak sestavovat balíčky životního pojištění pro zámožné klienty, čímž položil základy moderní praxe plánování správy majetku. Díky tomu získal v tehdejším pojišťovnictví značné renomé, přičemž mnohé jeho obchodní kolegy šokovalo zjištění, že se věnuje i komponování hudby a vedle toho působí rovněž jako varhaník v kostele. Toto prokletí multitalentu a verva, se kterou se do všeho pouštěl, si ovšem vybrali daní na jeho zdraví. V roce 1907, rok před svým sňatkem s Harmony Twitchellovou, utrpěl první kolaps popisovaný jako srdeční selhání. Chabé zdraví ho pak omezovalo až do konce života. Ives komponoval neustále, ale recepce jeho děl byla velmi proměnlivá. Některá díla byla ihned oceňovaná jako milníky americké hudby, jiná byla zcela opomíjena a provedení se dočkala až dlouho po skladatelově smrti. Ilustruje to například osud jeho 3. symfonie. Ives ji napsal v roce 1904. Prvního provedení se dočkala po 42 letech roku 1946 a hned v následujícím roce za ní skladatel získal prestižní Pulitzerovu cenu. Ives peníze za ní odmítl se slovy: ceny jsou pro kluky a já už jsem dospělý. Jeho hudba je plná experimentů v technice, politonalitě, polyrytmice, tónových klastrech a aleatorice či čtvrttónové hudbě. Stále hledal nové cesty, ale v roce 1927, dle slov své manželky, sešel jednoho dne doma ze schodů se slzami v očích a řekl: nic nezní správně. A od té chvíle už nikdy nic nového nenapsal. Věnoval se pouze revizím svých dřívějších děl a přípravě jejich koncertních provedení. S ohledem na zhoršující se zdraví ukončil také v roce 1930 svou práci v pojišťovnictví. V roce 1954 zemřel v New Yorku po dalším z mnoha srdečních záchvatů ve věku 79 let. Jeho vdova zemřela v roce 1969 ve věku 92 let a odkázala veškeré autorské honoráře z jeho hudby Americké akademii umění a literatury pro zřízení ceny Charlese Ivese pro mladé skladatele. My jsme se ale u švédského stolu sešli především proto, abychom poslouchali hudbu. První symfonie D-moll je ryze romantická hudba, navazující na tradici Brahmse, Čajkovského a především Dvořáka. Jako absolventská školní práce je pochopitelně z ryze technického hlediska ještě ne zcela vyzrálá. Místy působí roztěkaně a překotně a je skoro až přeplněná nápady. Má 4 věty a trvá 3/4 hodiny. Hned z kraje první věty v tempu Allegro con moto přináší nad ševelením orchestru klarinet hlavní téma, líbivou melodii, kterou by možná ocenil i sám Dvořák. Záhy se téma proměňuje v mnoha modulacích. Uprostřed skladby, zhruba po 11. minutě, nám autor ukazuje, že vrchol skladby nemusí být jenom hřmotné forte. Hudba se najednou stišuje a éterické smyčce dávají prostor pro kouzelnou pasáž se stoupajícími akordy.

Na stanici Klasik Praha posloucháte pořad Švédský stůl, pro který jsem dnes vybral hudbu amerického skladatele Charlese Ivese. Irský národní symfonický orchestr s dirigentem Jamesem Sinclairem zahrál první větu z Ivesovy první symfonie D-moll. Druhá věta, Adagio molto, je protchnuta pravým romantickým lyrismem. Ačkoliv je to ve srovnání s Ivesovými pozdějšími díly možná až příliš sentimentální, je to naprosto upřímné a opravdové. Hned na začátku druhé věty přináší téma anglický hoboj. Vzhledem k charakteru hudby si zde zkušený posluchač okamžitě vybaví jako paralelu solo anglického hoboje v Largu Dvořákovy Novosvětské symfonie. Třetí věta představuje tradiční symfonické skerco, které je pozoruhodně svěží. Začíná vtipně pojatým kánonem, zatímco střední část se rozvine do nefalšované romantické lyriky. V závěru třetí věty se opět ve zhuštěné podobě vrátí úvodní kánon. Druhou a třetí větu z Ivesovy symfonie číslo 1 D-moll zahrají irské

Jirský národní symfonický orchestr s dirigentem Jamesem Sinclairem přednesl druhou a třetí větu ze symfonie číslo 1 D-moll od Charlese Ivese. Po této školní absolventské práci ve vrcholně romantickém duchu nás teď čeká skladba, která otevírá obzory novým směrům a cestám. Emerson Concerto pro klavír a orchestr. O ním Emersonem v názvu je americký duchovní, esejista, básník a filozof Ralph Waldo Emerson, kterému tímto skladatel vzdal poctu. Před námi je zcela jiný hudební i filozofický svět. Emerson Concerto byl autorem samým v roce 1911 označen za hotovou skladbu, pak se k němu ovšem skladatel ještě vrátil a opustil ho v téměř definitivním tvaru jako koncept, který dál zpracovával ve svých jiných skladbách, Concordské sonátě a čtyřech transkripcích z Emersona. Koncept Emerson Concerta pro koncertní provedení později rekonstruoval David G. Porter. Ives si filozofa Ralpha Emersona evidentně vážil. V komentáři ke Concordské sonátě, kterou mu zasvětil, ho vidí jako, cituji, nejhlubšího amerického badatele duchovních nekonečností a jako horského vůdce, který tak horlivě sleduje stopu své hvězdy, že nemá čas se zastavit a ohlédnout za svými kroky. Konec citace. Tento filozofický koncept je klíčový pro pochopení celé skladby. Pro Emerson Concerto je charakteristická drsnost, disonance a hledání. Onen citát nemá čas se zastavit a ohlédnout za svými kroky je v hudbě znázorněn prací s hudebními tématy, která se neustále vyvíjejí a proměňují, nic se neopakuje, vše směřuje pouze kupředu. Dramatická výstavba skladby přitom připomíná heroické koncerty 19. století. Klavírista představuje Emersona, zatímco orchestr zosobňuje svět, který stojí proti němu. Hudebně se zde setkáváme se dvěma tematickými okruhy. Jeden je tichý a lyrický a Ives o něm hovořil jako o melodii lidské víry. Druhý je drsný a heroický a často využívá velmi známý čtyřtónový motiv osudových úderů, otevírající první větu Beethovenovy osudové symfonie. Onen neustálý pohyb vpřed zde souzní s Ivesovým tvrzením, že hudbu spojenou s Emersonem nikdy nepovažoval za dokončenou a ani si nepřál, aby někdy zcela dokončena byla. Pravda podle něho tkví v samotné cestě. Přestat hledat znamená přestat žít. My si nyní poslechneme třetí a čtvrtou větu z Emerson Concerto. Třetí věta začíná lyrickou náladou, která se vícekrát střídá s hledáním, pohybem a vzruchem. Čtvrtá věta začíná velmi dramaticky a rozbouřeně, ale v polovině se sklidňuje do meditativních poloh a celé dílo končí augmentovaným motivem z Beethovenovy osudové, který se proplétá celým koncertem. Hrají klavírista Alan Feinberg, Irský národní symfonický orchestr a dirigent James Sinclair.

0: Dozněl závěr díla Emerson Concerto od amerického skladatele Charlesa Edwarda Ivese. Hráli klavírista Ellen Feinberg a irský národní symfonický orchestr s dirigentem Jamesem Sinclairem. Pořad Švédský stůl končí, jeho autor Stanislav Předota vám přeje příjemný poslech stanice Klasik Praha a těší se na příští setkání.
1: Švédský stůl. Tohle je Klasik Praha.